0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Jsme Klasik Praha.

0: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
1: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
0: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
1: Více na herman.cz.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Posloucháte Klasik Praha.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
7: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
8: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
7: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
8: Více na herman.cz.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pondělí 25. května. Divadlo přináší díky své magii často výjimečné zážitky. Existoval i určitý druh hudebního divadla, s kterým se pojilo velké okouzlení v mnoha směrech. V dnešním ranním vysílání nám to připomene jedno z obdivuhodných hudebních děl. Přeji vám pěkný poslech.

O Sole Mio zpíval Luciano Pavarotti a byla to píseň Eduarda Di Capui za doprovodu National Philharmonic Orchestra pod vedením Giancarla Chiaramela. A slunce si dnes užijeme dostatečně i v Praze. Předpověď počasí mám pro vás ale připravenou o trochu později. Teď ještě ono hudební dílo, které nás bude zajímat v následujících minutách. A tím je Amadigi di Gaula, slavná opera Georga Friedricha Händla, která udivovala nejenom hudební stránkou, ale také tím, co se dělo kolem. A o tom si dnes povíme. Nyní však přichází čas pro hudbu Ericha Wolfganga Korngolda. Zaposloucháme se do třetí části jeho koncertu pro housle a orchestr. Bude to finále a zahraje jej Daniel Hope a Královská stockholmská filharmonie pod vedením Alexandra Shelleyho.

Daniel Houp a Královská stockholmská filharmonie pod taktovkou Alexandra Shelleyho dohráli finále koncertu pro housle a orchestr Ericha Wolfganga Korngolda, brněnského rodáka. Ovšem musíme dodat pak také vynikajícího amerického skladatele nejenom klasické, ale i filmové hudby. Za chvíli náš skladatel, který v Americe taky uspěl, Antonín Dvořák, a uslyšíme první část svity A dur americká v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu Praha pod vedením Vladimíra Válka. Předtím ale ještě předpověď počasí pro Prahu. Tu předpověď jsem trochu naznačil už v úvodu dnešního ranního vysílání. Dnes opravdu zažijeme téměř letní den. Máme přeci jen jaro, ale ty teploty už naznačují to, že se léto blíží kvapem. Dnes odpoledne nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 29 stupni Celsia a bude většinou jasno.

Dozněla ukázka z americké svity A dur Antonína Dvořáka. My ji slyšeli alespoň díky první části, kterou zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praha pod vedením Vladimíra Válka. 8:02 už je připravena další melodie a ta je trochu neobvyklá, i když už jste slyšeli v našem vysílání různé melodie, které doprovázejí počítačové hry. Tato je od našich autorů Jana Valty a Adama Sporky a je to hudební téma z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2 z roku 2025. Uslyšíme část nazvanou Svatba. Ta počítačová hra se odehrává kolem roku 1400 v Českém ráji a v okolí Kutné hory. Ovšem k této skladbě dorazíme až za chvíli, předtím je tu ještě informace o dopravní situaci v Praze. Jednak buďte pozorní a trpěliví na Pražském okruhu, pokud jedete směrem k Ruzyni a jste před Lochkovským tunelem. V něm došlo k nehodě a probíhá blokové odbavování obou tunelů na Pražském okruhu. A ještě jedna nehoda, ta je hlášena z Kbelské ulice.

0: Klasik Praha.
1: V Maratově ulici v Petrohradě měl 20 let svůj domov Dmitrij Šostakovič. Napsal tady svá raná díla a dnes ho tu připomínají jeho osobní věci, nábytek, partitury i klavír. Upomínky na slavného ruského skladatele najdeme i v Šostakovičově centru v Paříži. Po Šostakovičových stopách se vypravíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
7: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
12: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
11: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
12: Více na herman.cz.
13: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
14: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slavná mezzosopranistka Joyce Didoná to nám zaspívala Lullaby of Birdland, píseň George Sharinga, a dopěla minutu před 7:30. Za chvíli se zaposloucháme do druhé části sonáty pro housle, violončelo a čembalo Bartolomea Rulovse. Uslyšíme, jak zahrají tuto skladbu Monika Hackett, Richter van der Meer a Tini Madhot. Ale ještě předtím se vydejme až do počátku 18. století. Dnes máme 25. května a v roce 1715, právě 25. května, měla premiéru jedna už z londýnských oper Georga Friedricha Händla, slavná Amadigi di Gaula. Premiéru zažila v King's Theatre na Haymarketu. A možná bude pro vás překvapením, že Amadigi di Gaula je sice hlavní postavou této opery, ale nejde o ženu, nýbrž o muže. Libreto vychází z francouzské tragédie Amadis de Grèce, tedy Amadés řecký, od Antoine Hudara de la Motte, a námět původně vychází ze slavného španělského středověkého rytířského eposu Amadis de Gaula. Další překvapení možná na vás čekají, ale nejdřív si poslechněme hudbu Bartolomea Rulovse.

Slyšeli jsme hudbu Bartoloma Rulovse, byla to sonáta pro housle, violončelo a čembalo a na tyto hudební nástroje nám hráli Monika Hackett, Richter van der Meer a Tini Madhot. Jsou 7:58. My se s dnešním ranním vysíláním vracíme až do roku 1715 a připomínáme si tehdejší premiéru opery Amadigi di Gaulam. Byla to už třetí z londýnských oper Georga Friedricha Händla po Rinaldovi a Téseovi. A děj této opery, tedy Amadigi di Gaula, vypráví příběh prince Amadigiho a jeho soka Dardana, které na kouzelném ostrově uvěznila zlá čarodějka Melissa. Podobně jako v Rinaldovi a Téseovi šlo o další operu, kde se dalo kouzlit a tomu odpovídalo i provedení takové opery. Proto se jí začalo říkat, nebo spíše už se říkalo, takovým operám magická opera. A v čem to ještě spočívalo? To si povíme po pochodu vjezdu gladiátorů Julia Fučíka.

0: Dozněl pochod Vjezd gladiátorů Julia Fučíka. Slyšeli jsme, jak jej hraje Česká filharmonie pod vedením Gerda Albrechta. Už je 5 minut po 7:30 a my se ještě jednou vracíme k opeře Georga Friedricha Händla Amadigidy Gaula, která udivila v mnohých směrech, nejspíš zvláštním lákadlem nové opery a možná i důvodem jejího vzniku byla účast slavného a oblíbeného altového kastráta Nicoliniho, který se po 3leté pauze vrátil do Londýna. Začátkem května se objevil už v jiné opeře a právě Nicolini hrál hlavní roli Amadigiho. Ovšem nejenom on byl velkým lákadlem nové opery. Dalším velkým lákadlem byla jevištní technika, okouzlení, které mohli diváci zažít v divadle. Tedy nejenom to hudební a dejme tomu výkonné, pěvecké, ale právě i to zajímavé kouzlo jevištních strojů. Rychlé proměny jeviště, scén a také dokonce prý i skutečná tryskající fontána na jevišti. A to bylo důvodem, proč museli ustoupit někteří diváci ze svého zvyku, hlavně šlechtičtí, kteří byli bohatí a mohli občas sedět velmi blízko jeviště a někdy dokonce i na jevišti. A tak byli žádáni, aby takový zvyk tentokrát neuplatnili a aby se nezlobili proto, že budou raději od jeviště dále, protože jevištní stroje by jim mohly ublížit. Amadigidy Gaula byla opera, která měla veliký úspěch, o čem svědčí i burleska s názvem Amadis a ne lásky Harlekína a Kolumbíny, tedy taková parzifláž na tento zajímavý čin Georga Friedricha Händla. Tuto burlesku uvedl John Rich v divadle Lincoln's Inn Fields. A my teď uslyšíme hudbu Georga Friedricha Händla ze zmíněné opery. Zaposloucháme se do toho, jak nám Simone Kermes zaspívá Destero dal Empia Dite, árii z opery Amadigidy Gaula za doprovodu souboru Il Complesso Barocco pod vedením Alena Cartise.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme hudební ukázku, která okouzluje i po 311 letech. Právě před tolika lety měla premiéru opera Amadigi di Gaula Georga Friedricha Händla a my z ní před chvílí slyšeli árii Destero d'Alempidatide a zpívala ji Simone Kermes za doprovodu souboru Il Complesso Barocco pod vedením Alena Curtise. 7 hodin 44 minut, tedy za chvíli 7:45 a také za chvíli hudba Edvarda Elgara. Variace na původní téma Enigma. Tentokrát uslyšíme 15. část finále EDU a uslyšíme, jak ji hraje Royal Philharmonic Orchestra London pod vedením Yehudi Menuhina.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Ladíte Klasik Praha.

Endumenci, Marcel Poncele, Japter, Linden a Ton Koopman nám dohráli první část trijové sonáty G-moll Georga Philippa Telemanna 4 minuty před 8 hodinou. Nyní už se zaposloucháme do tvorby Williama Krolla a uslyšíme, jak Ivan Ženatý a Milan Langer zahrají jeho skladbu Banjo a Kroll.

0: dozněla skladba Williama Crowla, která sice nese název Banjo a housle, ale my jsme slyšeli housle Ivana Ženatého a klavír Milana Langra. Nyní už je 7 hodin 59 minut, čekají nás zprávy a po nich také hudba Gustava Mahlera. Uslyšíme druhou část symfonie číslo 1 D dur Titán v podání České filharmonie pod vedením Semjona Byčkova.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: V centru Prahy včera odpoledne demonstrovali tisíce lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestující se sešli na Staroměstském náměstí a krátce po půl páté vyrazili před úřad vlády České republiky. Lidé protestovali proti zákonu, který mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Vyjádřili nesouhlas i s dalšími kroky ministra kultury Oty Kempíře a žádali jeho rezignaci či odvolání. Čína včera vyslala na svoji vesmírnou stanici Tiangong, nebeský palác, kosmickou loď Shenzhou 23 s třemi astronauty na palubě. Jeden z nich by měl poprvé strávit na oběžné dráze celý rok, a to kvůli studiu účinků dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. Experiment má pomoci Číně připravit se na budoucí pilotované mise k Měsíci a Marsu. Zlatou palmu, hlavní cenu 79. ročníku filmového festivalu v Cannes, v sobotu večer získalo drama rumunského režiséra Christiana Mukia Fjord. Pojednává o silně věřících rodičích s pěti dětmi, kteří se přestěhují do Norska a pak se kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, dostanou do konfliktu s norskými úřady. Velkou cenu poroty si odnesl film Minotaur v exilu žijícího ruského tvůrce Andreje Zvjaginceva. V Lotyšsku natočený politický thriller sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Dnes bude nad Českou republikou jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni Celsia. V tisíci metrech na horách bude kolem 21 stupňů. To je ze zpráv 8 vše. Teď už se oddejme poslechu hudby Gustava Mahlera.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla ukázka ze symfonie číslo 1 D-dur Gustava Mahlera. Slyšeli jsme druhou větu z Titána, a to v podání České filharmonie vedené Semjonem Bičkovem. 9 minut po 8 hodině už je připravena také skladba Wolfganga Amadea Mozarta. My uslyšíme část z jeho opery Kouzelná flétna a bude to arie Sarastra In diesen heiligen Hallen z druhého dějství. Zpívat nám bude vynikající maďarský basista, který se proslavil zejména mozartovskými rolemi, László Polgár, a učiní tak za doprovodu maďarské státní opery, tedy orchestru této instituce pod taktovkou Jánoše Kováče. Předtím ale ještě informace o dopravní situaci v Praze. V Kbelské ulici je hlášena dopravní nehoda. Další se stala v Lochkovském tunelu ve směru na Ruzyni. Počítejte tam s blokovým odbavováním tunelu v obou směrech. A ještě jedna důležitá informace se týká dopravní nehody, která komplikuje sjezd z D0 na Barrandov.

0: To byl László Polgár, vynikající mozartovský bas. Slyšeli jsme arii Sarastra z opery Kouzelná fléta Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál i orchestr maďarské státní opery pod vedením Jánuše Kováče. Dohrál chvíli před 8:45. Nyní se oddáme tvorbě Maurice Jarreho. Zaposloucháme se do hudby ze snímku Lawrence z Arábie. A to v novém podání, jak ji nahrál Renaud Capuçon a soubor Les Siècles. Je to ukázka z alba Cinema 2 z roku 2024, na kterém Renaud Capuçon navazuje na své úspěšné filmové album Cinema z roku 2018. Ovšem, na tomto druhém CDčku natočil tentokrát hudbu výhradně francouzský filmových skladatelů.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: 26. května 1916 se konala pražská premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. Díky pražskému uvedení a následnému německému překladu Maxe Broda se opera stala známou po celé Evropě a dnes je součástí světového operního repertoáru. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
4: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
4: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
6: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme krásnou ukázku z oratoria Antonia Vivaldiho Judita Triumphans. Slyšeli jsme, jak nám Léa Desandre za doprovodu Roberty Christiny Nachalimot a za doprovodu souboru Jupiter pod vedením Thomase Danforda zaspívala árii Veni, veni, me sequere fida. Nyní je 8 hodin a 34 minut, chvíle po 8:30 je určena pro hudbu Ludvíka van Beethovena. Uslyšíme část z kvintetu pro hoboj, Tři lesní rohy a fagot. Bude to třetí část a hrají nám Jiří Mihule, Zdeněk Tilšar, Petřík Tilšar, Rudolf Beránek a František Herman.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý

Dozněla ukázka z kvintetu pro hoboje, tři lesní rohy a fagot Ludvíka van Beethovena. 8 hodin 36 minut a před námi je skladba Johanna Sebastiana Bacha. První část jeho braniborského koncertu číslo 5 D-dur. Hraje muzikant Tyka Köln pod vedením Reinharda Goebla.

0: Klasik Praha.
1: V pořadu Švédský stůl na nás čekají klavírní tria od německého raně romantického skladatele Luise Spohra. Hrát je bude soubor Beethoven Trio Ravensburg a poslouchat můžete v obvyklém čase v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz. Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
7: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Od Joaquina Rodriga jsme měli možnost mít radost z hudby koncertu z Aranjuez. Třetí část tohoto díla nám zahrála jeho Česká komorní filharmonie České Budějovice pod vedením Marka Šedivého a solo na čembalo měl Vojtěch Spurný. A nás ještě čeká jeden výlet za slavnou melodií, a to z operety Veselá vdova France Lehára. Píseň o Vilje zaspívá Angelika Kirschlager.

0: Angelika Kirchschlager dopěla píseň o Vilje z operety Veselá vdova France Lehára. Pěla za doprovodu Tonkünstler Orchester Niederösterreich pod vedením Alfreda Eschwe. A tato skladba dozněla už v 9 hodin. To je nejvyšší čas pro ukončení ranního bloku a počátek dnešního dopoledního vysílání Ondřeje Fischera. No a my se zaposloucháme za chvíli do jedné z krásných symfonických básní, která je součástí cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Uslyšíme čtvrtou ze symfonických básní z Českých luhů a hájů. Hrát ji budou bamberští symfonikové pod vedením Jakuba Hruši. Filip Sichra vám přeje krásné pondělí.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Hezké pondělní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 25. května, 14 minut po deváté. Svátek dnes slaví viola, tak nejen všem violám, ale i všem violistům a violistkám přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší. A od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás teď zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání zahájili bamberští symfonikové s Jakubem Hrušou, kterým mimochodem nedávno vyšla skvělá nahrávka se symfoniemi Bohuslava Martinů, ale toto byla jejich nahrávka Smetanovy hudby. Určitě jste poznali slavnou symfonickou báseň z českých luhů a hájů z cyklu Má vlast. Pokračovat budeme hudbou Kláry Schumannové, její klavírní koncert A-moll a jeho první část, kterou zahraje solistka Beatrice Rana, skvělá italská pianistka, doprovázená tělesem Chamber Orchestra of Europe.

9 minut před 9:30 na Klasik Praha zazněla teď první část ze skvělého klavírního koncertu a mol Kláry Schumannové. Dílo 15-leté skladatelky, tehdy ještě tedy pod dívčím jménem Klára Vík, napsala tento svůj koncert a mol v roce 1835. Sama si ho také premiérovala jako solistka pod taktovkou Felixe Mendelssohna s Gewandhaus orchestrem. No a toto byla nahrávka vydaná před 3 lety, kde jako solistka účinkovala Beatrice Rana a Těleso Chamber Orchestra of Europe řídil dirigent Janik Nezet-Segán. A opět se vrátíme k české tvorbě, teď to bude autor 20. století, skladatel Petr Eben a krásná druhá věta z jeho smyčcového kvartetu z roku 1981 zahraje nám Kvarteto Martinů.

0: Klasik Praha.
1: Dalším hostem pravidelného pořadu Hudba v miléniu bude mezinárodně úspěšný český tenorista Pavel Černoch. O svých současných aktivitách doma i v zahraničí, o pěvecké technice, výslovnosti i připravovaném novém albu pohovoří v premiéře 26. května od 19. hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
9: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
14: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
13: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
14: Více na herman.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto.štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto.štěpánek.cz.
2: Klasik Praha.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, je minuta po půl desáté a jistě jste poznali slavnou hudbu Antonia Vivaldiho, třetí část z houslového koncertu Podzim z cyklu čtveroročních období v podání souboru Europa Galante, který vedl Fabio Biondi, umělecký vedoucí ansámblu a zároveň i solista na housle. Celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open je v plném proudu, letos se koná jubilejní desátý ročník této akce. 13. května ho zahájil koncert Rytíři talentu, přenášený i Českou televizí ze Španělska. Sálu Pražského hradu. Mezitím proběhly a stále probíhají desítky akcí ve všech regionech naší republiky. No a festival vyvrcholí 1. června příští týden na Den dětí už tradičním celodenním programem nebo celoodpoledním programem ve Valdštejnské zahradě Senátu parlamentu České republiky, kde budou od 13 hodin jako obvykle k vidění a slyšení soubory z celé republiky. No a já mám radost, že více nám teď k tomu řekne umělecká vedoucí ZUŠ Open a ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené, paní Irena Polhoukalová, kterou zdravím. Dobrý den.
1: Krásné dopoledne posluchačům a všem.
0: Tak ZUŠ Open má letos desáté výročí. Pokud vím, vy jste u festivalu od jeho samotných začátků. Tak jak se od té doby proměnil a vyrostl za 10 let existence? Jak vypadaly ty začátky ve srovnání s dneškem?
1: Tak já ráda říkám, že z původního happeningu se vyprofilovala nejrozsáhlejší umělecká a kulturní událost naší země, což je pravda a platí to bez nadsázky. No, z těch počátečních velice živelných let, kdy jsme organizovali přehlídky na náměstí napříč celou zemí, se skutečně vyprofiloval festival, který nabízí ve zcela profesionálním zázemí umění nejmladších interpretů, ale také ve spolupráci s předními umělci, kteří se rádi ke svým kořenům v základních uměleckých školách vrací. To, co ale nevyprchalo, je ta nesmírná radost, ta spontaneita, vlastně ta čistá energie, kterou provází výkony mladých umělců, a tak se vedle krásných koncertů v sálech nebo či koncertů na Pražském hradě v letošním roce těšíme i z nádherných projektů v regionech, na zámcích, na poutních místech i ve veřejném prostoru.
0: Určitě naši posluchači, kteří sledovali ten přenos v České televizi, tak si myslím, že mohli tuto atmosféru a ty úžasné výkony mladých umělců patřičně nasát. Já vím, že ZUŠ Open skutečně patří svým rozsahem mezi největší kulturní akce v republice. Můžete opět prozradit nějakou statistiku, kolik akcí je letos součástí festivalu, aspoň přibližně, nebo kolik škol se do něj zapojilo?
1: Tak celkově se do festivalu zapojilo 485 základních uměleckých škol, které prezentují své jednotlivé programy. My za nadační fond jsme zorganizovali celkem 25 velkých projektů. A to jak tedy zahajovací benefiční koncert Rytíři talentu ve Španělském sále, kterému předcházelo několika měsíční vlastně soustředění stipendijní programy, na kterém se podílelo celkově na 300 interpretů a tvůrců, plus ještě předcházel a prezentoval tento projekt také samostatně stipendijní program Barevného horizonty výtvarníků. No a v zásadě v každém regionu ve spolupráci se základními uměleckými školami nadační fond organizuje nějakou krásnou krajskou přehlídku a prezentujeme právě výstupy stipendijních programů fondů či dalších projektů. No a vyvrcholí vlastně celý tento maraton 14-denní v tom hlavním programu a s vámi zmiňovanou přehlídku ve Valdštejnské zahradě Senátu parlamentu České republiky.
0: Já vím, že nadační fond Magdaleny Kožené má i jaksi benefiční rozměr, tak komu třeba konkrétně festival ZUŠ Open v letošním roce pomáhá?

0: příležitosti v rámci nadstavbových aktivit základních uměleckých škol a dalších institucí, tak Patron pomáhá přímou finanční pomocí mimo jiné právě i umělecky nadaným a houževnatým dětem, například koupí nového nástroje či úplaty za vzdělávání a podobně. Tak tomu také pomáháme.
1: Pojďme teď k tomu koncertu Na den dětí ve Valštejnské zahradě. Ten program je opravdu obsáhlý, celý je samozřejmě k nalezení na internetu, ale kdybyste měla dát třeba nějaký takový dramaturgický výběr, na co vy se nejvíc těšíte a zejména tedy co pak bude od 8 hodin součástí toho závěrečného koncertu?
0: Vy mi pokládáte těžkou otázku, protože já se v rámci tohoto dne skutečně a doslova těším úplně na všechno. A ten den bude náročný, protože dopoledne je veřejná generální zkouška na vámi zmiňovaný večerní koncert a mohou přijít například školy či školky se podívat. Ve 13 hodin a začne slavnostní zahájení a představí se zástupci všech krajů. To je na tom vlastně to hezké, že se střídá a ve Valštejnské zahradě sala terénně hudební program, taneční program, celá zahrada je taktéž v hávu výtvarných dílen a výstavy. A na co já se osobně opravdu nejvíc těším, tak jednak je to vystoupení romského souboru z ghetto školy, tak to vlastně se asi dá říci, nekorektně ze základní školy v Trmicích, a ve kterém také vystupují děti z dětského domova v Tise. Na toto vystoupení se nesmírně těším, protože jsem měla tu možnost do Trmic zajíždět i osobně. Těším se na spolupráci, vlastně na výsledky spolupráce škol mezi sebou, na spojené orchestry mezi Pardubickým krajem a Vysočinou. Těším se na takové ty multižánrové projekty, které právě prezentují taneční choreografii a hudbu, na to se moc těším. No a večerní koncert, to je doslova taková, troufám si říct, má srdeční záležitost, protože se mi podařilo, a nebylo to ani moc těžké, oslovit úžasnou legendu pana profesora Jiřího Chválu, u kterého jsem sama vyrostla v Tínově dětském sboru, aby se postavil před 350 členů dětský sbor a společně i za pomoci Kínova dětského sboru provedl nádherné dílo Otmar Máchy Slavnosti jara, choreografii Živeny Vajsarové a v provedení právě souboru Jaro ze základní umělecké školy na Smíchově. A já se na to nesmírně těším, protože ta možnost těch dětí a mladých interpretů spolupracovat s touto osobností je výjimečná. A v rámci toho večerního koncertu taktéž vystoupí ještě také můj blízký kolega a přítel Karel Košárek, vynikající pianista, který doprovodí nadaného akordeonistu, také držitele naší ceny, Viktora Stokra a dvě úžasné dívky a sestry Juraščákovi z Moravskoslezského kraje. A kromě toho ještě já budu mít tu čest zaspívat krásnou píseň, sonet na vlastně motivy Williama Shakespearea, kterou pro mne složil můj kamarád Jiří Kabát a ten přiveze spojený orchestr symfonický z Pardubic ze základních uměleckých škol Havlíčkova a Polabiny. Takže ten koncert bude krásný a bude propojovat právě i nás, kteří na základních uměleckých školách působíme pedagogicky a ty mladé interprety, takže na to se nesmírně těším.
1: Takže jako obvykle i pedagogové a profesionální umělci budou součástí toho programu, který tedy podrobně najdete na webových stránkách ZUŠ Open, stejně jako mnoho dalších akcí, které ještě můžete navštívit před závěrem festivalu během nadcházejícího týdne. A já moc děkuji tedy za rozhovor a za pozvání ředitelce nadačního fondu Magdaleny Kožené a umělecké vedoucí festivalu ZUŠ Open paní Ireně Polhoukalové. Mějte se krásně, děkuji vám za rozhovor a nashledanou.
0: Já moc děkuji za pozvání a budu se na všechny těšit třeba ve Valštejnské zahradě.

0: Hudbu francouzského barokního skladatele Jeana Philippa Rameaua nám teď v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha hrál světoznámý islandský pianista jménem Víkingur Olafsson. Za chvíli budou 9:45 a pokračujeme teď hudbou Sergeje Prokofjeva. Veselá část pojmenovaná Popelka jede na bál z jeho pohádkového baletu Popelka. No a uslyšíme tedy pařížský orchestr pod vedením dirigenta Semjona Byčkova. A pak ještě před 10:00 rovněž třeba část z Pučíneho opery Toska a nebo hudbu Petra Iliče Čajkovského. Uslyšíme tady na frekvenci 98,7.
1: Hello, this is Semjon Byčkov and you're listening to the Radio Classic.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
3: Těší se na vás Jiří Bárta.
4: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
13: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
14: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
15: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
16: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: questo, seguila dunque vada, non visto provvedi.
1: Sapere.

4 minuty před 10. na Klasik Praha jsme vyslechli hudbu Giacoma Pucciniho Te Deum, scénu ze závěru prvního dějství jeho slavné opery Tosca. Velkolepý zvuk patřil berlínské filharmonii, kterou na této nahrávce dirigoval Herbert von Karajan. Solo v roli padoucha Scarpi zpíval basbaritonista Ruggero Raimondi. A před 10. hodinou tady mám baletní hudbu Petra Iliče Čajkovského. Z jeho baletu Louskáček zazní část nazvaná Zdobení vánočního stromku. I takovou tu hudbu můžeme poslouchat 25. května. No a bude nám ji hrát symfonický orchestr tehdy ještě Československého rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenarda.

0: Úryvek z čajkovského baletu Louskáček, který se jinak samozřejmě hrává tradičně především v adventním čase, jsme teď vyslechli na Rádiu Klasik Praha minutu po desáté v našem dopoledním vysílání. Ondrej Lenart řídil Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě. Následně uslyšíme orchestr z jiného města, a sice z Brna. Bude to také hudba s Brnem neodmyslitelně spojená, úvodní fanfáry z Janáčkovy symfoniety.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Brněnská filharmonie nám zahrála hudbu Leoše Janáčka inspirovanou právě městem Brnem. Byla to úvodní část Janáčkovy symfoniety, kterou skladatel věnoval českému, respektive československému sokolstvu, skladba ze 20. let minulého století. No a pokračovat teď budeme novinkou týdne. Tentokrát si představíme nové album s méně známými písněmi Antonína Dvořáka.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Ačkoliv by se mohlo zdát, že dílo nejvýznamnějšího českého skladatele Antonína Dvořáka musí být už ve 21. století interprety důkladně vytěženo, stále se v něm ještě najdou i zatím nenahrané skladby. K takovým patřily až donedávna i některé z Dvořákových raných písní, jimž se věnují na novém albu s názvem Dvořák Early Songs sopranistka Martina Janková a hráčka na historické klávesové nástroje, v tomto případě kladívkový klavír, Barbara Maria Willi. Interpretky vycházely z moderních urtextových vydání Dvořákových písní od nakladatelství Berenreiter, která nastudovali do mimořádných interpretačních detailů a niancí. Najdeme zde například písně na texty Elišky Krásnohorské, šestero písní z Králodvorského rukopisu na archaizující texty falzifikátora Václava Hanky, cyklus v národním tónu a dokonce i některé písně na německé texty, které Dvořák napsal pro vydavatele Fritze Zimroka a altistku Amálii Joachimovou, vyhlášenou interpretku Brahmsových písní a ženu slavného houslisty Joachima. Album bylo natočeno ve studiu Martinek na Smíchově v hudební režii Jiřího Gemrota se zvukovým mistrem Alešem Dvořákem a vyšlo koncem dubna na labelu Navona Records. Dostalo se mu mezinárodní pozornosti, pozitivní recenzi nahrávce udělil například i deník New York Times, který ji zařadil do výběru nejlepších klasických alb letošního května. A my jako hudební ukázku z tohoto alba s dvořákovými ranými písněmi uslyšíme píseň nazvanou Opuštěná z cyklu písní z Králodvorského rukopisu. Zpívá Martina Janková. Na dobový klavír hraje Barbara Maria Willi.

Tak to byla píseň z pera Antonína Dvořáka, nazvaná Opuštěná, jedna z písní na slova z údajného královdvorského rukopisu, tedy na slova Václava Hanky. No a byla to ukázka ze skvělé nové nahrávky, která vyšla koncem dubna a kterou společně natočili sopranistka Martina Janková a hráčka na historické klávesové nástroje Barbara Maria Willi. Album se jmenuje Dvořák Early Songs a pokud vás ukázka zaujala, tak více se o něm dočtete i na našich webových stránkách v sekci Novinka týdne. A pokračujeme ukázkou ze skvělého alba, které zase vyšlo závěrem loňského roku. Jmenuje se Youth Mládí a natočil ho soubor Krása kvartet, který se v dramaturgii zaměřil na hudbu meziválečných židovských autorů perzekvovaných nacismem, jako byli Krása, Schulhoff a nebo třeba i slavný dirigent Karel Ančerl. My si teď od Ervína Schulhoffa poslechneme první část z jeho divertimenta pro smyčcové kvarteto. Bude nám hrát soubor Krása kvartet.

Tak to byla pozoruhodná hudba meziválečného avantgardního skladatele Erwina Schulhoffa. Vyslechli jsme první část jeho divertimenta pro smyčcové kvarteto. A byla to nahrávka souboru Krása kvartet, album, které vyšlo koncem loňského roku, jmenuje se Youth. A kromě Schulhoffa tam najdete i skladby Karla Ančerla nebo právě Hanse Krásy, po němž je tento soubor pojmenován. No a dále nám zaspívá v našem vysílání polský tenorista Piotr Bečala. Vyslechneme v jeho podání známou Faustovu arii z Gounodovy opery Faust, která se jmenuje Salut de mer chaste pure. Pěvce doprovodí orchestr Národní opery v Lyonu.

Slyšeli jsme zpívat tenoristu Piotra Bečalu, světově úspěšného pěvce, který zpívá především role lirického oboru, ale nevyhýbá se ani rolím jako třeba Lohengrin. No a v podání tohoto polského tenoristy teď zazněla árie Fausta ze třetího dějství Gunodovy opery Faust, nazvaná Sali de Mer Chast Epir. Piotra Bečalu doprovázel orchestr Národní opery v Lyonu, dirigoval Alan Altinoglu. No a dále tu mám hudbu Johanna Sebastiana Bacha, bude to známá melodie z jedné z Bachových kantát. Ježíš zůstává mou radostí, Jesus bleibet, tedy Jesus bleibet meine Freude. No a my uslyšíme na nahrávce dva soubory, které vede a které založil dirigent John Eliot Gardiner, Monteverdiho sbor a anglické barokní solisty. A pak se zase třeba vrátíme v našem programu také ke komorní hudbě Antonína Dvořáka. Zazní i hudba barokní, Korsakov, Martinů a spousta dalšího. Ještě před 10. hodinou, tedy pardon, ještě před 11. hodinou tady na Rádiu Klasik Praha.

0: Jesus Bleibet, meine Freude, známý chorál z pera Johanna Sebastiana Bacha, pocházející z jeho adventní kantáty číslo 147. A na nahrávce teď tuto skladbu interpretoval soubor angličtí barokní solisté a Monteverdiho sbor zpíval pod vedením Johna Eliota Gardinera. Za chvíli slibovaná komorní hudba Antonína Dvořáka, uslyšíme klavírní trio číslo 1 B-dur a jeho třetí větu v podání pianisty Borise Gildburga a členů Pavel Haas kvartetu. A ještě než tato hudba zazní, tak vám prozradí Nikola Bojčev, jaké hudební ukázky vybral na středu 27. května do dalšího dílu svého pořadu Hudba stříbrného plátna, jenž je věnován filmové hudbě.
1: Klasik Praha.
2: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz. Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
5: Těší se na vás Jiří Bárta.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
9: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.

Komorní hudba Antonína Dvořáka zněla tady na Rádiu Klasik Praha, teď 3:30. Byla to třetí věta z klavírního tria číslo 1 B dur tohoto skladatele a na nahrávce jsme slyšeli pianistu Borise Gildburga, který často spolupracuje třeba i se souborem Pavel Haas kvartet a se kterým právě hráli dva členové tohoto smyčcového kvarteta, Veronika Jarušková na housle a Petr Jarušek na violončelo. Pavel Haas kvartet, světově úspěšný komorní soubor, můžete slyšet letos třeba i na festivalu Smetanova Litomyšl, kde se představí za měsíc 27. června v sobotu v Zámecké jízdárně a zahrají právě Dvořáka. Jednak smyčcový kvartet Azdur a pak také ještě smyčcový sextet Adur. No a my budeme poslouchat dále v našem dopoledním vysílání barokní hudbu. Bude to u nás prakticky neznámý francouzský barokní skladatel jménem Gabriel Bataille, z jehož tedy dvorské tvorby a árií zvaných Air de Cour si teď poslechneme jednu, která nese název El Bajel Esta en la Playa, neboli Na pláži čeká loď. A zaspívá nám ji kontratenorista Filip Žarusky, doprovázený souborem L'Arpeggiata.

Na Klasik Praha 7 minut po půl jedenácté zazněla teď tato francouzská dvorská arie ze 17. století, jejímž autorem je Gabriel Bataille, nazvaná El Bajel Esta en la Playa, na pláži čeká loď. Zpíval nám ji kontratenorista Filip Žarusky, doprovázený ansámblem L'Arpeggiata pod vedením teorbistky Kristýny Pluhar. No a pokud patříte k milovníkům staré hudby, tak můžete letos v létě stejně jako každý rok navštívit festival letní slavnosti staré hudby. Bude to probíhat tady v Praze letos od 16. července do 5. srpna a mimo jiné vystoupí soubory jako třeba Stile Antico, Scherzi Musicali, také ansámbl i Zeffirelli a samozřejmě také Collegium Marianum. Podrobný program najdete na webových stránkách letníslavnosti.cz. A nás dále čeká hudba Nikolaje Rimského-Korsakova z jehož pohádkové opery Pohádka o caru Saltánovi. Teď uslyšíme část nazvanou Carevna v sudu unášená mořem. Bude nám hrát skotský národní orchestr, diriguje Neeme Järvi.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Věděli jste, že rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
4: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
4: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
6: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaura v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
11: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
10: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
11: Více na herman.cz.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: Je Klasik Praha.

Jsou 4 minuty před 11 a hráli nám 2 mladí interpreti, český violončelista Vilém Vlček a běloruský pianista Denis Linik, kteří se setkali během studií v Bazileji na tamní hudební akademii a společně natočili na loni vydané dvojalbum pro suprafon kompletní dílo Bohuslava Martinů pro své nástroje, tedy pro violončelo a klavír. Toto konkrétně byla 3. věta ze sonáty číslo 3. No a hudba pro solové violončelo bude v hlavní roli třeba i dnes večer po 20. hodině v rámci pořadu Večerní koncert bez smokingu. Německý violončelista Jan Fogler zahraje Schumannův violončelový koncert A-moll za doprovodu Drážďanského festivalového orchestru. A více o programu našich večerních koncertů bez smokingu, které dáváme pravidelně každý všední den i o víkendu po 20. hodině a v rámci kterých znějí kompletní nahrávky, tak více o jejich programu můžete najít samozřejmě na našich webových stránkách klasikpraha.cz v sekci pořady. A před 11. hodinou ještě hudba barokního skladatele Henryho Persla. Zpívat nám bude kontratenorista Tim Mead, doprovázený francouzským souborem dobových nástrojů Les Musiciens de Saint-Julien a zazní arie postavy Venuše z Perslovy opery Král Artuš aneb Britská čest. Je to arie, která se jmenuje Fairest Isle a opěvuje tedy britské ostrovy.

0: Krásu britských ostrovů opěvoval kontratenorista Tim Mead v této své árii Fairest Isle, árii Venuše z opery Král Artuš aneb britská čest, kterou napsal barokní skladatel Henry Purcell na libretto básníka Johna Drydena. Poslouchali jsme nahrávku, kde účinkoval francouzský soubor dobových nástrojů Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče. Dále uslyšíme 11:02 část z Orfovy scénické kantáty Carmina Burana. Bude to úvod sbor O Fortuna, který uslyšíme v podání Kinova smíšeného sboru za doprovodu pražských symfoniků, diriguje Gaetano Delogu.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Pět minut po 11. na Klasik Praha zazněla hudba Karla Orfa, monumentální úvodní sbor O Fortuna ze slavné scénické kantáty Carmina Burana na středověké texty. Slyšeli jsme nahrávku, kde účinkoval Kýnův smíšený sbor a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Pražské symfoniky můžete v červnu slyšet také na několika koncertech ve Smetanově síni obecního domu. Třeba 10. a 11. června spolu s nimi zahraje trumpetista Gábor Boldocký koncert B-dur od Mečislava Weinberga. Na programu bude také 11. symfonie Dmitrije Šostakoviče a dirigovat bude Kej Scalione. No a pak 17. a 18. o týden později zahrají pražští symfonikové pod taktovkou svého šéfdirigenta Tomáše Netopila Beethovenovu 6. symfonii, zvanou Pastorální, a v evropské premiéře také první verzi opery Mariken z Nimek od Bohuslava Martinu. No a my pokračujeme také operou, bude to opera Manon Lescaut Giacoma Pucciniho, ze které nám duet zaspívají sopranistka Christine Opolais a tenorista Jonas Kaufmann.

14 minut po 11. na Klasik Praha zazněla hudba Giacoma Pucciniho, slyšeli jsme duet z opery Manon Lescaut v podání sopranistky Christine Opolais a tenoristy Jonase Kaufmana za doprovodu orchestru Národní akademie svaté Cecílie z Říma, který dirigoval Antonio Papano. Teď opět komorní hudba na nahrávce, kterou dále uslyšíme, spojí síly violončelista Truls Merk a klavíristka Helen Grimaud a zahrají nám třetí část ze sonáty číslo 1 E-moll Johannese Brahmse.

0: Je 10 minut před 11:30 a toto byla komorní hudba Johannese Brahmse, třetí věta ze sonáty pro violončelo a klavír číslo 1 e-moll. Hráli nám klavíristka Ellen Grimaud a violončelista Truls Merk. Za chvíli uslyšíme preludium ze skladby Te Deum Marka Antoana Charpentiera, známá melodie, která je také znělkou Eurovize a kterou nám za chvíli zahraje soubor Lézard Florizán. No a ještě předtím vám prozradí Ivan Dlask, kdo bude tento čtvrtek 28. května jeho dalším hostem v pravidelném pořadu z archivu osobností.
1: Klasik Praha.
2: Když se řekne modré housle, určitě se každému vybaví jméno našeho houslového virtuóza Pavla Šporcla. Zeptám se ho na jeho dcery, které zdědili geny po něm či po své matce, herečce Barboře Kodetové. Na to, jak dnes posluchači vnímají komorní hudbu i na jeho spolupráci s hoboistou Vilémem Veverkou. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

0: Pět minut před 11:30 zazněla teď hudba Marka Antoana Charpentiera, preludium z jeho Te Deum, skladba, kterou televizní diváci dobře znají, také jako znělku Eurovize. No a nám teď Charpentierovu hudbu hrál soubor Lézard Florizan pod vedením Williama Christieho. V nejbližších minutách nás čeká třeba pastorálně laděná Selanka Idyla od Zdeňka Fibicha, také energická hudba Leonarda Bernsteina, anebo třeba před 12:00 i část z klavírního kvartetu S-dur Roberta Schumana. A nejdříve ze všeho je tady pravidelná rubrika Novinky z FOK, v níž dramaturg pražských symfoniků Martin Rudovský pozve na koncerty příští sezóny. Tentokrát to bude řada s názvem Stará hudba.
1: Milí posluchači, týden se s týdnem sešel a já jsem ráda, že opět můžeme otevřít programovou brožuru nadcházející 92. sezony pražských symfoniků spolu s dramaturgem FOKu panem Martinem Rudovským, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A to proto, že jsme si vytýčili, že postupně tedy budeme mapovat ty jednotlivé cykly a rozhodli jsme se, že dnes tedy padne ta volba na cyklus Staré hudby. Ten se koná tradičně v kostele svatých Šimona a Judy, no a jsou to vždycky úterky. Tak je tam celkem, dívám se, 7 koncertů a kam mi oko padne jedna krásnější programová nabídka než druhá. Zahajuje se hned v září 29. a tam je český soubor Czech Ensemble Barok.
2: Je to tak obecně ta stará hudba, teda já se přiznám, že čím dál tím víc, tak pochybuju o tom názvu stará hudba. Jinak, jak řekl Werich, ono se to pořád posouvá, že o to, co je starý. Takže to je takový jako složitý a ono tam kromě staré hudby takzvaně, což nevím dneska, jestli to je do Mozarta, nebo kde vlastně ta stará hudba dneska končí, nebo cokoliv se hraje stylově, je třeba na závěrečném koncertě jako i Arvo Pärt a John Cage, takže se ta stará hudba jako rozrůstá. Ale ano, vlastně je to střídání českých a zahraničních ansámblů. Myslím, že těch českých je tam v té příští sezóně trošku většina, malá většina, řekněme. No a přijedou naši moravští bratři v barokním hávu a přivezou hudbu Adam Michnis Otradovic, vlastně hlavně na něm je to položené, protože on zemřel v roce 1676, čili to je 350 let od jeho odchodu na nebesa. A vlastně Roman Válek, jako rytíř v čele, si vytýčil cíl, že srovná vlastně tu hudbu Michnovu se svými jako souputníky nebo vrstevníky, zejména italskými, to znamená Monteverdim a Frescobaldim. Totiž on Michna samozřejmě trošku zapsán v českém povědomí jako takový, jako ty písničky jednoduchý, ale je to jako Jakub Jan Ryba, jo. Jako jsou tam ty písničky a rybovka, ale jako to dílo jinak je trošku, jako, je trošku jiné, sofistikované, nádherné polyfonní mše. A stejně jako pro rybu, tak pro Michnu ty písničky byla taková jako okrajová, jako pěkná, ale okrajová. No a to hlavní dílo prostě byly nádherné, sofistikované polyfonní skladby, které vlastně zejména na tom koncertě budou představeny.
1: Tak to je samozřejmě pěkné, že ho představíme také z té druhé stránky, ano, která ano. Zůstala opomíjena a ano, opravdu neprávem. Říkal jste, že tam bude většina českých souborů, nicméně v listopadu hned přivítáme zahraničního hosta.
2: Přivítáme zahraničního, toho se moc těším. Myslím, že nebyl u nás ve staré hudbě asi 25 let. Už tedy jednou byl, tak bych řekl, je to jeden z nejslavnějších belgických souborů Collegium Vocale Gent. Nebo jak oni teda říkají Gent, jsem se nedozvěděl. Ale my tomu říkáme Gent. A on to jako je belgický soubor, ale zvolil si do svého čela po svém slavném zakladateli Filipu Hrevégovi, zvolil Barboru Kabátkovou, což je tedy obrovská pocta. Je to podstatě skoro něco nepředstavitelné, abyste jako třeba český ansámbl nějaký podstat. Samozřejmě jsou zahraniční šéf dirigenti různých českých orchestrů. Ale je to tak neuvěřitelná podstata, že zvolil do svého čela jako českou zpěvačku, českou dirigentku vedoucích ansámblů. Je tedy nádherná, že o to je to smysluplnější pozvat právě tento soubor, věhlasný soubor nově ze svojí novou vedoucí. A ona se tedy zatím ujímá zejména těch velikých jako vokálních projektů, které jsou orientovány na renesanční polyfonní muziku a s tou tedy i Collegium Vocale Gent přijede, čili hlavně s Jeanem Richafforem, což je vlastně ten frankovlámský autor, řekněme, té poslední generace a zazní jeho mše za zemřelé. Jenom připomínám, nebo pozorně, ten koncert je 3. listopadu, tím pádem vlastně hnedka šli v oktávu Dušičkovém svátku všech svatých a proto jsme zvolili tento repertoár s Collegiem.
1: Ano, tak Collegium tady bude na začátku listopadu, ale koncem listopadu 24. bude ještě další koncert tohoto cyklu a ten, jak se dívám, bude věnován Bachovi, možná dokonce Bachům.
2: Ano, ano,
1: Bachům, jednomu Bachovi.
2: Ano, bude několika Bachům, celá ta rodina Bachů, to je, my je mapujeme v komorní hudbě s Lukášem Wernerem. Ta rodina je nekonečná, to nejsou jenom synové, to jsou i pak bratranci. synci, synovci a všichni psali úžasnou hudbu. To je vlastně celá taková jako budova, jedna hudební, ta bachovská. A přijede Francesco Corti a Ilja Gringolc. Francesco Corti, možná modří budou vědět, že on tady vlastně, Francesco Corti, už s námi vystupoval. Tehdy doprovázel flétnistu Erika Bosgrafa. Je to, já myslím, že asi jeden z nejlepších vůbec světových čembalistů, Ital, naprostý genius. A my jsme dlouho vlastně hledali další možnost toho tady prostě ukázat jeho umění a oslovil jsem ho, a on oslovil svého kamaráda, muzikanta špičkového, který hraje na moderní housle, ale i na barokní, Ilju Gringolce. A přijedou spolu právě provést různé houslové sonáty, ale budou i soulové sonáty pro housle, i soulové kousky pro čembalo, protože oba dva jsou úplně výteční. Mimochodem, Ilja Gringolc, jeho sestra, má za manžela Maxima Wengerova. Oni jsou srostlí a i s Wengerovem hrajou společně jako na housle, myslím, ne na jedny housle, ale každý na ty svoje stradivárky, protože i Ilja Gringolc má stradivárky a je to jeden z, jako, je podobně jako Corti v čembale, taky Ilja Gringolc opravdu jeden nejpodstatnějších současných houslistů.
1: Tak to bude výjimečná příležitost tedy poslechnout si oba dva v Praze.
2: Ano.
1: Cyklus staré hudby bude pak pokračovat po novém roce, v podstatě v první půlce ledna 12., kdy přivítáte v kostele svatých Šimona Jody další skvělý český soubor, kapela Mariana.
2: Je to tak. Kapela Mariana Vojtěcha Semeráda v podstatě na podobné úrovni jako zrovna Tiburtina Báry Kabátkové, vlastně ten špičkový soubor, který skutečně jako, je to vývozní artikl, který my třeba občas v Čechách nevidíme, ale skutečně tyto soubory a jiné soubory klasické hudby jsou to nejvýznamnější skoro vedle Škodovky. To vývozní jako ven, to je neuvěřitelné, jako ty soubory mají venku jako prestiž a zvuk, takže kapela Mariana už prostě patří na to nebe té staré hudby. Opět vystupí mimochodem Barbora Kabátková, protože je součástí i kapely Mariány, tradiční řekněme. A ten projekt má název Lom Armé, což byl takový středověký popěvek, který vlastně povstal během křižáckých výprav. To vlastně taková trošku hymna, znělka křižáckých vojáků. A když křižácké výpravy skončily, tak mělo to velký vlastně dopad na tehdejší kulturu, řekněme toho 14. 15. století. A to jsou autoři, kteří zaznějí jejich polyfonní hudba, jako je Guillaume Dufay, Andrea Gabrieli, taky Martin Luther, který vlastně jeho pár hymnů odráží právě křižácké výpravy, a Jakob Handel Galus, což je takový slovinsko-český skladatel té renesanční doby.
1: Tak to je pozvánka na leden a pak zhruba za 4 týdny v únoru, v polovině února, je tady připraven další program a teď nevím, jestli mám říct, že to jsou zahraniční hosté nebo čeští, protože je to asi kombinace obého?
2: Ne, je to český soubor, který se jmenuje německy.
1: Tak to mě trošičku zmátlo.
2: Ano, v pořádku. Oni budou, myslím, že v naší staré hudbě poprvé, stejně jako ten následující soubor, který je potom v březnu, ale v tom únoru jsou to vlastně zpěvačky, se kterými pravidelně spolupracujeme v různých jiných projektech. Markéta Klaudová, pro nás slavná z Kouzelné rybovky, Pavla Radostová, která se velmi často zpívá s kapelou, Marianou, Lucie Charafialtová se stará o český průmysl hudební, bych řekl, jako i jako manažerka, ale výborná zpěvačka. Takhle, oni se jmenují Dry Angle, je to vlastně jako 3 mušketýři, protože jsou 4, mají k sobě ještě tradičně Jirku Haverlanta, čembalistu, a mají takové prostě komorní projekty jako 3 sopranistky, a proto jsou to tedy anděle, i když já je znám, tak jsou to takové trošku jako i ďáblice zároveň, a doprovází Jiří Haverlant. No a mají mnoho programů, různě už jako jezdí po Čechách na svá vystoupení a k nám do Kostelíčka zvolili duchovní program vlastně z různých kantát, výběr árií z různých kantát, Zelenkovi, je tam Monteverdi, Schütz a zejména vlastně Händlova oratoria, Händlovy kantáty.
1: Tak to je tedy půlka února, na konci března tedy už bude předposlední koncert toho cyklu, kapela Ornamentata.
2: Ano, to je soubor, který také bude poprvé, i když už je taky delší dobu etablován stejně jako Dry Angle. To je soubor vlastně jediného zásadního, bych řekl, cinkisty, hráče na cink, Richarda Šedy. Ten soubor vznikl v Dačicích, kde Richard Šeda žije. A vlastně je to velmi vzácný soubor, protože se věnuje vlastně instrument nebo vokálně instrumentální hudbě 16. 17. století. Tomu se vlastně nikdo jiný v Čechách na této úrovni nevěnuje. A zejména vlastně se snaží znovu, řekněme, obrodit vztahy česko-vídeňské, protože spoustu autorů, skladatelů žilo někde mezi Moravou a Vídní. Jeden z nich je právě i takový skladatel, že mu byl zasvěcen celý ten večer, Wendell Huber, který složil takové jako vlastně postní moteta, ono to je v oktávě právu velikonočním, ten konce vlastně těsně po Velikonocích. A jsou to vlastně takový jako soubor motet, takový meditace nad Kristovými ranami. Je to mimochodem stejný text, který zhudebnil také Dietrich Buxtehude v cyklu Membra Nostri, který by je slavnější, ale úplně stejný text použil právě na tady ty Canzione Sacre, čili posvátné zpěvy Brindelní Hübner. A myslím, že to bude možná, že i vůbec jako pražská premiéra tohoto cyklu a nějaká určitě obnovená premiéra světová. A Richard Čeda si pozval přední české zpěváky a mimochodem za folk tam budou také dva hráči, kteří se věnují staré hudbě, takže Helena Jiříkovská a Lukáš Werner.
1: No a na závěr tedy celého cyklu, což bude 27. dubna, dojde konečně i na toho Arvo Perta, kterého jste zmiňoval.
2: Je to tak, ano. No přijede soubor, mimochodem chci říct, že ten koncert skoro vyprodaný už.
1: Takže není to divu, když řeknete, kdo to.
2: Ano, přijedou King Singers, kteří taky už u nás, myslím, že dvakrát v dějinách toho cyklu byli. A nabídli asi 15 programů a u jednoho byla poznámka, hodí se do delší akustiky církevních prostorů. Já říkal, no, to vlastně by se velmi hodilo. Ten program se v angličtině, myslím, že jmenuje Headspace. Nevím úplně, jak to jíka přesně přeložit, ale řekněme nějaká jako lidská mysl nebo nějaká prostě, oni vlastně to vysvětlují tím, že to je hudba zejména meditační, která vlastně má odvést nějakému usebrání, jak meditaci. A tak je ten program poskládán, je samozřejmě od staré hudby Hildegardy von Bingen, Orlanda Gibbonse, Thomase Tellise, čili Roberta Whitea, té anglické polyfonní hudby, samozřejmě kromě Hildegardy von Bingen, ale pak tam prostě pokračuje do 19. až 20. století Franz Schubert, Edvard Grieg, Camille Saint-Saëns, až právě John Cage. Mimochodem jeho slavná skladba 4.33 tam zazní, jo? Čili tam nezazní, ale naopak tam vlastně zazní to, o čem ten celý program vlastně má vypovídat, totiž o tom nějakém vnitřním klidu a tichu, což vlastně John Cage svojí skladbou takovou jako provokativní mysl, že vlastně sice se jakoby nic neodehrává na pódiu, ale spoustu hudby se odehrává uvnitř těla, uvnitř hlavy a vytváří vlastně hudbu jako okolí, třeba šustění

0: tu skladbu úplně nesnášel, ale prostě má spoustu nádherné duchovní hudby, liturgické, a právě, že je polyfonní a kapelové, a jedna z věcí, nebo pár věcí zazní na tady tom koncertě. A chci jenom říct, že na závěr toho cyklu, že skoro všechno už je vyprodané, že to se strašně rychle prodává, ten cyklus, a King Singers zbývají poslední tři řady na prodej závěrečné, tak jenom i trošku jako fanatizují DAF, aby se toho nebáli a tomuto starohudebnímu cyklu se věnovali.
1: Tak to je tedy apel na naše posluchače, aby honem se podívali na webové stránky Foku a ty poslední vstupenky ještě ulapili sami pro sebe, protože ten cyklus opravdu bude stát za to.
0: Ano.
1: Tak příští týden dojde zase na ten další z té komorní hudby. Pro dnešek děkuji dramaturgovi Pražských symfoniků Martinu Hrudovskému za návštěvu i za tuto komplexní pozvánku. Mějte se hezky a těším se zase na shledanou.
0: Děkuji, na shledanou.

To byla pastorální Selanka Idyla od Zdeňka Fibicha, skladba, kterou jsme poslouchali v úpravě pro klarinet a klavír. Zahráli nám ji klarinetista Marek Švejkar a klavíristka Lenka Korecká. Předtím jste také mohli slyšet v rubrice Novinky z FOK dramaturga pražských symfoniků Martina Rudovského, který pozval na koncerty staré hudby v příští sezóně 2026/27. Teď energická hudba Leonarda Bernsteina. Pod taktovkou samotného autora nám Izraelská filharmonie zahraje ukázku z muzikálu On the Town, což se překládá jako Hurá do města. Bude to část znázorňující rušné newyorské náměstí Times Square, jak vypadalo v roce 1944.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Na Klasik Praha jsme právě vyslechli krátkou Alemandu z pera renesančního anglického skladatele a loutnisty Anthonyho Holborna, který působil na dvoře Alžběty I. Byla to skladba nazvaná The Honeysuckle, neboli Zimoles v překladu. No a hrál nám ensemble Fretwork, který tedy hraje na historické smyčcové nástroje, violi da gamba a podobně. No a před 12. hodinou ještě zazní komorní hudba Roberta Schumana. Poslechneme si finále z klavírního kvartetu S-dur tohoto skladu. Bude to poslední skladba dnešního dopoledního bloku našeho vysílání a na nahrávce uslyšíme vynikající interprety. Na housle bude hrát Daniel Hope, na violu Paul Neubauer, na violončelo David Finkel a na klavír Wuhan.

0: Finále z klavírního kvartetu S-dur Roberta Schumana zakončilo dnešní dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Hráli nám Daniel Hope, Paul Neubauer, David Finkel a Wuhan. No a za okamžik budeme pokračovat hudbou Johana Strause mladšího valčíkem s názvem Hlasy jara, vztahujícím se tedy k aktuálnímu ročnímu období. Bude nám hrát Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, pak třeba také hudba Josefa Haydna, Pavla Božkovce, Claude Debussyho a nebo hudba filmová zazní už v nejbližších minutách našeho odpoledního programu, který vás dnes bude provázet kolegyně Dita Hradecká. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám krásné pondělí třeba ve společnosti Rádia Klasik Praha a zítra se budu těšit opět naslyšenou v obvyklém čase mezi 9 a 12 hodinou.
1: Máte naladěno Rádio Klasik Praha.

0: Krásné odpoledne, milí posluchači. Pondělní odpoledne 25. května bude pěkně horké, tak doufám, že vás naše nabídka osvěží. Toto byl Johann Strauss, vstoupili jsme do dnešního odpoledního vysílání opravdu ve třídobém svižném rytmu. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s Václavem Smetáčkem provedl Valčík Hlasy jara. No a dnes společně s Ditou Hradeckou, která vás srdečně zdraví, budeme nejen poslouchat, ale také soutěžit. A já jsem ráda, že vám mohu nabídnout dvě vstupenky na Mezinárodní hudební festival komorní hudby v Kutné Hoře. Každý rozumný člověk hned po pražském jaru zamíří právě tam, protože se tam koná velmi zajímavý festival. Více si o něm řekneme a také o soutěži v průběhu této hodiny. Tak pojďme si teď poslechnout hudbu Pavla Bořkovce, skladatele, který patřil k významným pedagogům. Například u něj studovali Vladimír Sommer, Petr Eben nebo Jan Klusák a další. Teď tedy Pavel Bořkovec, co by autor klavírního koncertu. Třetí větu z něj hraje Marek Kozák společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Robertem Jindrou.
1: Ladíte Klasik Praha.

pianista Marek Kozák, který je výraznou postavou mladé generace českých pianistů, tak ten společně s rozhlasovými symfoniky a dirigentem Robertem Jindrou natočil CDčko Zapomenuté české klavírní koncerty. A my si z něj zde na Klasik Praha rádi a často hrajeme. Totiž nejen, že ta hudba je velmi osvěžující tím, že je neokoukaná, neobehraná, ale také samozřejmě díky prvotřídní interpretaci všech zúčastněných. Toto bylo Vyváče, třetí věta z koncertu pro klavír číslo 2 Pavla Bořkovce. No a následuje hudba naopak všech klasika, všech klasiků Josefa Haydna. Pojďme si poslechnout druhou větu z jeho 89. symfonie. Soubor dobových nástrojů La Petite Bande řídí Sigiswald Kuyken.

0: Klasik Praha.
1: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
4: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
10: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Tak to byla hrůzostrašná sugestivní hudba Alexandra Despla, francouzského autora hudby filmové. Také tato hudba je ze snímku, konkrétně z filmu Ztracený král, v němž historička pátrá po ostatcích Richarda III. Teď arabeska Claude Debussyho. Krajkový této drobné skladbičky pro klavír nám teď přednese Clara Kermendi.

V podání pianistky Clary Körmendy dozněla arabeska s číslem 1 od Claude Debussyho. Teď se posuneme směrem do hudby barokní, směrem hlouběji do historie. Hudba k ohňostroji, slavná svita Georga Friedricha Händla. Teď zazní její část, tato předehra v podání souboru The English Concert.

Tak to byla velkolepá overtýra k hudbě, k ohňostroji, skladbě Světě Georga Friedricha Handla. My jsme slyšeli soubor dobových nástrojů The English Consort, který založil a vede Trevor Pinnock. Teď Benjamin Britten, britský skladatel a jeho houslový koncert. První větu přednese solistka, houslistka na slovo vzatá v hudbě 20. století Isabel Faust. Také za tuto nahrávku získala různá ocenění, ale rovněž patří tato ocenění symfonickému orchestru Bavorského rozhlasu, který zde na této nahrávce hraje se svým šéfem Jakubem Hrušou.

0: Není to lehká hudba, tento Britnův houslový koncert z roku 1939. Ale nádherně umí hudbu této epochy zprostředkovat houslistka Isabel Faust. Společně se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu a dirigentem Jakubem Hrušou teď je zahráli první větu. Pokračujeme cyklem pro klarinet a klavír v podání Jeremyho Reynoldse a Margaret McDonaldové. Tato část z toho cyklu se jmenuje Sea Songs, neboli mořské písně, a autorkou je Jenny Brandon.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
9: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
8: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
9: Více na herman.cz.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak toto byla hudba skladatelky Jenny Brandnonové, což je současná americká tvůrkyně. Její Sea Songs teď zahráli Jeremy Reynolds na klarinet a Margaret McDonald na klavír. Do 13. hodiny vám ještě pustím část ze symfonie B-dur Františka Xavera Duška.

0: doznělo hudba českého klasicistního skladatele Františka Xavera Richtera. Pardon, Duška. Františka Xavera Duška. Symfonie B-dur zazněla v podání helsinského barokního orchestru s jeho uměleckým šéfem Apem Häkkinenem. Mimochodem, tento soubor se nedávno představil zde na Pražském jaru a rozhovor s tímto zajímavým uměleckým vedoucím můžete najít na našich stránkách klasikpraha.cz. Ale teď už je 13 hodin 2 minuty, jsou tady zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Praha v loňském roce hospodařila s celkovým přebytkem 24,17 miliard korun, což bylo o víc než 1 miliardu více než o rok dříve. Příjmy města dosáhly 148 miliard korun, výdaje byly 124 miliardy korun. Vyplývá to ze závěrečného účtu loňského hospodaření města, včetně městských částí, který dnes projednali městští radní. Na investice magistrát a místní radnice vydali 26 miliard korun, což bylo o zhruba 570 milionů korun méně než v roce 2024. Němci i Češi dnes na závěr sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba a požehnání na cestu v obou jazycích. I poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Na místě bylo podle odhadu asi 500 lidí, protestujících přišly desítky. Sjezd sudetských Němců by se mohl v budoucnu konat střídavě v Bavorsku a v Česku, řekl předseda spolku Bernd Posselt. V řadě českých měst už podle něj místní projevili o pořádání sjezdu zájem. Podle německého listu Süddeutsche Zeitung byla celková atmosféra sjezdu navzdory protestům pokojná a nálada srdečná. Čeští hokejisté nastoupí dnes do 6. utkání skupinové fáze mistrovství světa ve Freiburgu proti Norsku se 7 obránci a 13 útočníky. Trenéři patrně sáhnou ke změnám v sestavě. Na tribuně by měl být obránce Tomáš Cibulka, jenž dosud odehrál všech 5 utkání na šampionátu. Po dnešním předzápasovém rozbruslení to řekl asistent kouče Jiří Kalous. Obsazení brankoviště a přesnou podobu sestavy tradičně neprozradil. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Filmový dokument režiséra Martina Suchánka k 80. ročníku Pražského jara má dnes na festivalu premiéru. Snímek Okno do světa poutavým způsobem mapuje 80-letou historii i současnost Pražského jara. Promlouvají v něm osobnosti jako Semjon Byčkov, Václav Hudeček, Jan Klusák, Jiří Chvála nebo Patricia Kopačinskaja. A skrze historické záběry se v něm potkáte s Herbertem von Karajanem, Rafaelem Kubelíkem nebo Rudolfem Firkušným. Projekce ve francouzském institutu dnes od 20 hodin je zdarma, stačí si rezervovat místo. Počasí. Nejvyšší odpolední teploty v Praze, v části středních a severozápadních Čech na Plzeňsku a v Jižní Moravě v úterý překročí 31 stupňů Celsia. Výjimečně mohou dosáhnout až 33. V aktuální výstraze o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav. Tropické teploty vydrží na jihu Moravy i ve středu. Vzhledem k déle trvajícímu suchému a teplému počasí přetrvává ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. To byly zprávy, my pokračujeme a úžasnou finální třetí větou ze symfonie D-moll Cezara Franka.
1: Jsme Klasik Praha.

Třetí věta stručné symfonie D moll Cesara Franka. Právě dozněla věta, která shrnuje témata všech předchozích v krásné symbioze. Slyšeli jsme nahrávku z roku 2022 a v ní frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr řídil Alan Altinoglu. Teď to budou poetické nálady Antonína Dvořáka, jeho klavírní cyklus. Z něj vybral Tomáš Výšek část nazvanou Na svaté hoře.

Antonín Dvořák a jeho poetické nálady. Tato nálada se jmenuje Na svaté hoře. Inspirován byl skladatel Svatou horou u Příbrami. Tomáš Výšek byl naším interpretem tentokrát. Henry Purcell je autorem následující hudby. Bude to preludium z jeho opery The Fairy Queen, Královna víl. Freiburský barokní orchestr řídí Thomas Engelbrock.

0: Klasik Praha.
1: V pořadu Švédský stůl na nás čekají klavírní tria od německého raně romantického skladatele Luise Spohra. Hrát je bude soubor Beethoven Trio Ravensburg a poslouchat můžete v obvyklém čase v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
9: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
10: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
9: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
10: Více na herman.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla předehra k opeře Síla osudu od Giuseppa Verdiho. New Philharmonic Orchestra London dirigoval Igor Markevič. A my si teď pustíme rondo z klarinetového koncertu Wolfganga Amada Mozarta. Solo má Anna Paulová, symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Tomáš Brauner.

Tak to byl zastřený zvuk a klarinetu v rukách Anny Paulové. Zvuk nástroje, který dodává i tomuto poněkud veselému rondu trochu zastřenou barvu. Je to finální věta koncertu A-dur Wolfganga Amadea Mozarta a s Aničku Paulovou doprovázeli rozhlasoví symfonikové pod taktovkou Tomáše Braunera. 13 hodin 42 minuty pokračujeme Saturnem z planet Gustava Holsta. Saturn je zvěstovatel stáří, tak pojďme si jej poslechnout. Hraje Berlínská filharmonie, diriguje Simon Rattle.

0: Tak to je stáří v podobě Saturna, starobylého jednoho z bohů a také planety, kterou takto stvárnil v hudbě Gustav Holst. Přednesla Berlínská filharmonie se Simonem Rattlem v čele. Na Klasik Praha budeme pokračovat symfonií Antonia Vivaldiho. Zazní symfonie G-dur a to v podání Academy of Ancient Music. Těšit se dále můžete na hudbu France Schuberta nebo na dynamickou rumunskou lidovou píseň, kterou temperamentně stvárnili za Baťašvili.
1: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Ladíte Klasik Praha.

Píseň z cyklu Krásná mlynářka a píseň nazvaná Déšť slzí od France Schuberta teď zazněla. Zpíval nám baritonista Benjamin Apple, Mnichovský rozhlasový orchestr vedl Oskar Jokl, no a Schubertovu původně klavírní verzi zaranžoval Anton V. Bern, příslušník druhé vídeňské školy. No a teď Liza Batiašvili hraje skladbu Bukurešť, napsali Steven Konz a doprovázejí hráči orchestru Berlínského rozhlasu.

Liza Batěšvili, skvělá houslistka a velice skromná umělkyně, také hrála v Praze, okouzlila pražské publikum. Toto CDčko, ze kterého jsme si právě hráli ukázku, je její srdeční záležitostí. Společně se svými kolegy ze Symfonického orchestru Berlínského rozhlasu natočila album, na kterém stvárňuje různé své hudební zastávky. Metropole, toto byla například Bukurešť. Teď Salvum me fac domine, spas mě, hospodine. Moteto Alessandra Grandiho zpívají Anna Hlavenková a Magdalena Kožena a soubor muzika Antiqua Praha vede Pavel Klikar.

Skončila hudba Alessandra Grandiho, což byl severoitalský radně barokní autor, současník Claudia Monteverdiho například, působil v chrámu svatého Marka v Benátkách a také v Bergámu. Morová epidemie roku 1630. ukončila také jeho život. A my jsme si hráli s alba souboru Muzika Antiqua Praha. Zpívali Anna Hlavenková a Magdalena Kožina. Skerco z houslového koncertu číslo 1 a mol Dmitrije Šostakoviče teď zahraje Frank Peter Zimmermann společně s NDR Elb filharmonií vedenou Alanem Gilbertem.

Impozantní houslový koncert, velmi náročná partitura. Té se zhostil houslista Frank Peter Zimmermann a NDR Elb Filharmonie. Řídil Alan Gilbert a slyšeli jsme dílo Dmitrije Šostakoviče, jeho první houslový koncert. Teď si trochu oddychneme u hudebního podkladu filmu Madisonské mosty. Autorem hudby je Lenny Niehaus.

0: Klasik Praha.
1: V Maratově ulici v Petrohradě měl 20 let svůj domov Dmitrij Šostakovič. Napsal tady svá raná díla a dnes ho tu připomínají jeho osobní věci, nábytek, partitury i klavír. Upomínky na slavného ruského skladatele najdeme i v Šostakovičově centru v Paříži. Po Šostakovičových stopách se vypravíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Zněla hudba, která vystačí se čtyřmi houslovými strunami. Přesto lze rozehrát polyfonii, lze rozehrát akordy. Daniel Matyča, kterého asi znáte, mimo jiné zvítězil v soutěži Virtuosus V4 nebo Eurovision Young Musicians, tak ten zahrál tuto solovou sonátu číslo 2 a-mol Ežena Izaje, která cituje nejen Bachovu partitu, ale také středověkou sekvenci Dies Irae. Tak to bylo skutečně virtuózní kousek. Pojďme si teď pustit finále ze symfonie číslo 8 C-dur Franze Schuberta.

Franz Schubert, co by symfonik, toto bylo finále z jeho symfonie číslo 8 C-dur zvané Velká a Kammerorchester Basel dirigoval legendární Heinz Holliger. Teď zazní jedna fuga ze tří fug Dmitrije Šostakoviče. Nepatří do cyklu 24 preludií a fug, jsou zvlášť a v rámci objevování tohoto autora u příležitosti 50 let od úmrtí je natočil pianista Daniel Trifonov. Já jim připomínám, že Dmitrij Šostakovič teď slaví v tomto roce 120 let od narození.

Jak vidno, i tak moderní komponista, jako byl Dmitrij Šostakovič, měl rád formu fugy. A ostatně je v tom něco uklidňujícího v té matematické přesnosti, která ovšem ale také nabízí prostor pro fantazii. Tyto tři fugy, z nichž jsme si jednu hráli v podání Daniela Trifonova, jsou z roku 1934 a později se ještě k fugám vrátil Dmitrij Šostakovič v 50. letech, kdy zkomponoval slavný cyklus 24 preludií a fug. Teď zazní hudba Josefa Myslivačka, třetí věta z jeho symfonie S dur. Kolegium 1704, které uslyšíme pod vedením Václava Luxe, také nahrálo soundtrack k životopisnému snímku o tomto skladateli.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak toto je pro mě, přiznám se, trochu překvapení, Skřivánek z alba, dětského alba Petra Iljiče Čajkovského. A já jsem ráda, že taková legenda Daniel Trifonov si ve svém věku troufl na skladbičku, kterou jsem hrála ve třetí třídě. Tak teď jste ji slyšeli. Album, Trifonovo album, připomíná právě skladby spojené s dětstvím či mládím. Samozřejmě v tomto přednesu to vyznívá naprosto jinak. Album pro mládež komponovala řádka skladatelů, vzpomeňme například Roberta Schumana. Jde o miniatury, technicky více méně snadné, ale se spoustou nálad, spoustou zajímavých klavírních prvků, na kterých se dětské prstíky učí. Teď Miloš Štědroň a Šárka. Ano, je to tak, jde o poctu Smetanově Mé vlasti a brněnská legenda Miloš Štědroň vytvořil tuto skladbu pro Brno Contemporary Orchestra. Vede Pavel Schneider.

0: Tak to byla hudba pro fajnšmekry, vtipná a zároveň poctou Bedřichu Smetanovi dekonstrukce a zase konstrukce jeho šárky, tak jak si představuje Miloš Štědroň. Hrál nám Brno Contemporary Orchestra pod vedením Pavla Schneidera, no a hráli jsme si z alba My Country, kde se 6 českých žijících skladatelů vytvořilo osobité moderní parafráze na 6 částí Smetanova cyklu. Má vlastmi například známé také parafráze Nicole Bokové. Teď to bude Georg Philipp Telemann a jeho koncert pro violu. Hraje Alfonso Leal de Locho a soubor The English Consort diriguje Harry Bickett.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: zastřený zvuk barokní violy v rukou Alfonso Leal de Locho a soubor The English Concert s Harrym Bicketem v čele. Slyšeli jsme presto z koncertu Georga Filipa Telemana. A už je čas na novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Mohlo by se zdát, že dílo nejvýznamnějšího českého skladatele Antonína Dvořáka musí být už v 21. století interprety důkladně vytěženo. Stále se v něm ale ještě najdou i zatím nenahrané skladby. K takovým patřily až donedávna také některé z Dvořákových raných písní. Jimž se na novém albu věnují sopranistka Martina Janková a hráčka na historické klávesové nástroje, v tomto případě kladívkový klavír Barbara Maria Willi. CDčko se jmenuje Dvořák Early Songs. Interpretky vycházely z moderních urtextových vydání Dvořákových písní od nakladatelství Berenreiter, které nastudovaly do mimořádných interpretačních detailů a niancí. Najdeme zde například písně na texty Elišky Krásnohorské, šestero písní z Královodvorského rukopisu na archaizující texty falzifikátora Václava Hanky, dále cyklus v národním tónu a dokonce i některé písně na texty německé, které Dvořák napsal pro vydavatele Fritze Zimroka a altistku Amálii Joachimovou, vyhlášenou interpretku Brahmsových písní a ženu slavného houslisty Joachima. Album bylo natočeno ve studiu Martínek na Smíchově v hudební režii Jiřího Gemrota se zvukovým mistrem Alešem Dvořákem a vyšlo koncem dubna na labelu Navona Records. Dostalo se mu mezinárodní pozornosti. Pozitivní recenzi nahrávce udělil například i deník New York Times, který ji zařadil do výběru nejlepších klasických alb letošního května. Jako hudební ukázku uslyšíme píseň nazvanou Opuštěná z cyklu písní z Královodvorského rukopisu. Pojďme si vychutnat soprán Martiny Jankové a dubový klavír pod rukama Barbary Marie Willi.

Antonín Dvořák, přátelé, v novince týdne Rádia Klasik Praha. Slyšeli jsme jednu z jeho raných písní, Opuštěná, no a ten archaizující jazyk, tak ten pochází z královodvorského rukopisu, který, jak dnes víme, byl pod vrhem, ale tehdy samozřejmě na něj, na jeho takzvaný objev zareagovala dlouhá řádka skladatelů a vůbec dalších umělců. Také Antonín Dvořák nezůstal vůči těmto vlivům imunní. CDčko natočili společně sopranistka Martina Janková a hráčka na historické klávesové nástroje Barbara Maria Willi. No a teď Dvořákův současník Edvard Grieg z Norska. Poslechneme si jeho nejpopulárnější asi dílo, koncert a mol pro klavír. Třetí větu hraje Petr Jablonský a The Philharmonia Orchestra.

0: 15:22 na Klasik Praha dozněla hudba Edvarda Grieha. Slyšeli jsme finále z jeho klavírního koncertu A-moll. Solistou byl Petr Jablonský a The Philharmonia Orchestra vedl Petr Mág. Za okamžik hudba se snímku Poslední Mohikán. Zvát vás budu na Pražské jaro a také budeme soutěžit.
1: Klasik Praha.
2: 26. května 1916 se konala pražská premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. Díky pražskému uvedení a následnému německému překladu Maxe Broda se opera stala známou po celé Evropě a dnes je součástí světového operního repertoáru. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na Náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, bilabil, CZ.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha, zábava na celý den, více na aquapalas.cz.
10: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
11: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
10: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
11: Více na herman.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
14: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
13: Těšíme se na vás.
3: Jsme Klasik Praha.

Hudba Trevora Jonesa, která doprovází snímek Poslední Mohikán z roku 1992. Hudbu nahrál filharmonický orchestr ze Strasburku, chcete-li, pod vedením Marka Letoni a hráli jsme si z jejich CDčka Cinema Classics. Teď je pozvánka na Pražské jaro na 31. května. Poslední květnový den bude patřit Brucknerovi a Šostakovičovi. Po téměř 35 letech se na Pražské jaro 31. května vrátí jedno z nejlepších německých symfonických těles Deutsches Symphonieorchester z Berlína. Tentokrát s českým dirigentem Tomášem Hanusem. Ten v únoru oznámil svůj debut u Metropolitní opery a stvrdil tím svou pozici jednoho z celosvětově nejvyhledávanějších českých dirigentů. Na Pražském jaru společně uvedou dvě mimořádná díla. Nejodvážnější šestou symfonii Antona Brucknera a slavný Šostakovičův koncert pro violončelo a orchestr číslo 1. Ten zahraje vítěz soutěže Pražského jara z minulého roku Juja Mizuno. Takže přijďte se podívat 31. května do Smetanovy síně obecního domu. Vstupenky a další informace najdete na www.festival.cz.

Slavné motetto Exultate jubilate Wolfganga Amada Mozarta a z něj Alleluja zaspívala Ruth Cízak a soubor La Stagione doprovázel. Teď nás čeká druhá věta ze 7. symfonie A-dur Ludwiga van Beethovena. Hrajeme si z kompletní nahrávky, kterou pořídili v Chicagu pod vedením Georga Scholtyho.

Chicago Symphony a Georg Scholty dohrali druhou větu se symfonie číslo 7 a dur Ludwiga van Beethovena. Teď maestoso C-dur Sergeje Rachmaninova. Na klavír hraje Evelína Puzajté.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Máte naladěno rádio Klasik

Slavný svatební pochod ze snu Noci svatojánské dozněl. Felix Mendelssohn Bartholdy napsal hru ke hře Williama Shakespearea a nám teď zahrali toto číslo Bamberští symfonikové vedl Klaus Peter Flor. Za 4 minuty bude 16 hodin, ještě si zahrajeme do té doby violončelovou sonátu číslo 3 Bohuslava Martinů.

Rialto Ripples Reg, tak nazval svou skladbu George Gershwin a my jsme ji vyslechli v podání Cincinnati Pop Orchestra. Na klavír hrál William Tritt. No a na Klasik Praha teď pokračujeme hudbou francouzského skladatele Ernsta Chaussona, bude to jeho koncert pro klavír, housle a smyčcové kvarteto. A poté se vydáme do Kutné Hory a budeme soutěžit o vstupenky na tamní festival.

Na Klasik Praha právě dozněla třetí věta z koncertu pro housle, klavír a smyčcové kvarteto D-dur. Hraje se také v verzi pro komorní soubor, komorní orchestr. A právě takový curišský komorní orchestr teď doprovázel houslistu Daniela Houpa a pianistku Lise de la Salle. Tento Chausonův koncert jsem slyšela poprvé v Kutné Hoře na festivalu. Jehož další ročník je už připraven a už se můžete na adrese mfkh.cz podívat, cože je dominantou toho ročníku, který umělecky připravuje violončelista Jiří Bárta. No a já tady vidím tady v programu hodně se vyskytující jméno Dmitrije Šostakoviče, ale jsou tady i další zajímavé koncerty. A na jeden z nich bych ráda nabídla vstupenky tomu, kdo nám odpoví na soutěžní otázku. V Kutné Hoře tedy vystoupí na 19. Mezinárodním hudebním festivalu komorní hudby gruzínské duo Georgi Gigašvili a Nini Nucubidze. Jsou to dva Gruzínci a hrát se bude takový zajímavý program, který je složený z klasických klavírních skladeb, ale také lidové a populární hudby Gruzie, kde se oba interpreti narodili. Nini Nucubidze je zpěvák a Georgi Gigašvili hraje na klavír a také zpívá. No a právě na tento zajímavý večer, který se koná 8.6. od 20 hodin v kostele Panny Marie na náměstí v Kutné Hoře, tak na ten nabízím dvě vstupenky. Za okamžik si řekneme soutěžní otázku. Teď jenom zopakuji telefonní číslo, které asi všichni znáte. Přesto je to 739 987 a 987. A soutěžíme o dvě vstupenky na 8. června do Kutné Hory od 20 hodin na Mezinárodní hudební festival komorní hudby.

0: Dozněla partitura Justina Hurwitze napsaná k filmu La La Land a my teď soutěžíme o dvě vstupenky na gruzínský, ale nejen gruzínský večer, nadžánrový večer dvou gruzínských interpretů v Kutné Hoře. Ten koncert, který osobně doporučuji, stejně jako celý festival, který mám ráda a jezdím tam, je 8. června od 20 hodin v kostele Panny Marie na náměstí. A dvě vstupenky na večer nazvaný Ar Mazineps, což znamená, dočetla jsem se, nemohu spát, tak dvě vstupenky teď čekají na výherce soutěže. Kdo jste v posledních 14 dnech obdrželi od nás nějakou cenu, tak tentokrát se zdržte telefonování, ale ostatní čekám na čísle 739 987 987. A moje otázka zní, co je to, nebo kdo je to, co nebo kdo je to mchedruly? Co nebo kdo je to mchedruly? Máte na výběr. Za prvé je to odrůda gruzínského vína, za druhé je to gruzínské písmo a za třetí je to jeden ze skladatelů, jejichž hudbu uslyšíte právě v Kutné Hoře. Takže co nebo kdo je to mchedruly? Volejte.
1: Klasik Praha.
2: Dalším hostem pravidelného pořadu Hudba v miléniu bude mezinárodně úspěšný český tenorista Pavel Černoch. O svých současných aktivitách doma i v zahraničí, o pěvecké technice, výslovnosti i připravovaném novém albu pohovoří v premiéře 26. května od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
1: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Ladíte Klasik Praha.

Na Klasy Praha jsme teď vyslechli první větu z koncertu pro hornu da kača pro lovecký lesní roh od Josefa Haydna. Přemysl Vojta hrál na solový nástroj a Haydn Ensemble Prague dirigoval Martin Petrák. A my jsme mezi tím odsoutěžili. Posluchači Jan si odnese dva lístky na festival v Kutné Hoře. A to proto, že uhodl nebo znal správnou odpověď. Ptala jsem se, co nebo kdo je to Mchedruli. Mchedruli, těžko se to vyslovuje. Není to ani odrůda gruzínského vína, jakkoliv se v Gruzii pěstuje výborné víno. Není to ani jméno skladatele, aspoň co je mi známo. Ale co vím jistě, a internet to potvrzuje, je to jedno ze tří písem používaných pro zápis gruzínského jazyka. Je to fascinující ponořit se do informací o této kultuře. Gruzínská písma jsou tři, jedno z nich je tedy Mchedruli. No a toto písmo se také používá k zápisu některých dalších kartvelských jazyků, příležitostně i osetštiny a abcházštiny a tak dále. Jsou to jeho kavkazské jazyky. No a vypadá trochu jako taková cyrilice nebo azbuka, ale zaoblena. Tak, tolik lingvistická vložka. Pojďme pokračovat sonatínou pro čtyřruční klavír Györgya Ligetiho.

Interpretky z Německa a Argentíny, pianistky Erika Haase a Carmen Piacini, natočili rané skladby Györgye Ligetiho, jinak samozřejmě autora hudby mnohem experimentálnější. Je to nejvýznamnější maďarský skladatel 20. století druhé poloviny, mám na mysli. No a já vás teď, milí posluchači, zvu na opět na výlet za jinou kulturou, tentokrát za japonskou tradiční hudbou. 31. května v 18.30 se v Městské knihovně v Praze koná večerní koncert japonské tradiční hudby. Velký ansámbl japonských tradičních nástrojů, například koto, shamisen či shakuhachi, v obsazení zcela ojedinělém v Evropě. 6 skladeb předních japonských skladatelů, doplněných o tradiční tanec Yuta Mai i dynamickou ukázku Shermu Kenbu. To vše nás čeká v podání hlavní umělkyně Mayumi Ono a dalších interpretů. Více informací najdete na webové stránce wabunka.cz, psáno s dvojitým V, wabunka.cz, a nebo na stránkách Městské knihovny v Praze. 31.5. v 18.30 v hlavním sále knihovny na Mariánském náměstí. A teď pokračujeme hudbou mnohem tradiční a mnohem Evropě bližší. Bude to Petr Ilič Čajkovský a jeho symfonie zvaná Patetická.

0: Zněla bombastická třetí věta ze symfonie číslo 6 H-moll zvané Patetická Petra Iljiče Čajkovského a my jsme si hráli z podařeného snímku České filharmonie a Semjona Byčkova. S Bohem a šáteček já se ještě neloučím, to jsou slova básně Vítězslava Nezvala pochopitelně a také slova písně pro solový hlas s orchestrem k Vítězslavy Kaprálové. Zaspívá nám Veronika Rovná a Janáčková filharmonie Ostrava hraje pod taktovkou Aleny Hron.
1: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena a tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
2: S jarem se probudila svěžest.
3: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
2: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
3: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
4: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
6: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na Klasik Praha to teď byla hudba Vítězslavy Kaprálové. Slyšeli jsme píseň S Bohem a šáteček, kterou Kaprálová odjela do orchestrálního hávu. Slova básně Vítězslava Nezvala teď zaspívala Veronika Rovná, doprovázela Janáčkova filharmonie Ostrava a dirigovala Alena Hron. Teď je Karl Philipp Emanuel Bach a jeho symfonie s číslem 4. Blížíme se, ano, a už jsme překročili 17. hodinu.

Hudba Roberta Schumanna, ta je nelehká pro pianisty a nejenom kvůli technické obtížnosti. George Lee natočil CDčko, kde odhaluje Schumannovu poetickou stránku, ale také stránku taneční. Celé album se jmenuje Movements, pohyby. Teď si poslechneme hudbu Antonína Dvořáka, bude to finále z jeho 7. symfonie D-moll. Hrát bude Česká filharmonie na nahrávce s Jiřím Bělohlávkem.

Doznělo velkolepé finále ze symfonie číslo 7 D-moll Antonína Dvořáka. Českou filharmonii dirigoval Jiří Bělohlávek. A máme zde film Bio Ráj, snímek z roku 1988. Hudbu napsal Ennio Morricone.

0: Klasik Praha.
1: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Jsme Klasik Praha.

Na Klasik Praha dozněla jedna ze sonát Jana Dismase Zelenky. Kolegium 1704 vyslalo své skvělé hráče k této nahrávce. V 17 hodin 33 minut teď vás budu zvát na festival v Kutné Hoře. Už jsem tak učinila a ráda udělám znovu. Kutná Hora ožívá v červnu špičkovou komorní hudbou. Mezinárodní hudební festival, jedno z nejrespektovanějších českých přehlídek komorní hudby, vstupuje do svého 19. ročníku. Do historických prostor města opět přivede mimořádná setkání předních českých i zahraničních umělců a výrazných talentů nastupující generace. Festival, který založil violončelista Jiří Bárta, je dlouhodobě ceněn pro svou jedinečnou dramaturgii i atmosféru. Letošní 19. ročník proběhne od 5. do 14. června a koncerty se uskuteční v prostorách, jako jsou chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti, nebo kostel svatého Víta v Zahrádce. Mezinárodní hudební festival Kutná Hora si za téměř 2 desetiletí vybudoval pevné místo na české hudební mapě a každoročně přitahuje publikum z celé republiky i ze zahraničí. Více informací a kompletní program tohoto ročníku najdete na webových stránkách MFKH, Mezinárodní festival komorní hudby, .cz. Teď si budeme hrát s nahrávky pianisty Martina Kasíka. Bude to skerco číslo 1 H-moll Frederika Chopina.

Doznělo skerco číslo 1 hámol Frederika Chopina. Martin Kasík nahrál všechna 4 skerca plus 4 balady na CDčko, které vyšlo před 2 lety. Teď to bude předehra k opeře Čarostřelec Karla Marie von Webera. Do pohádkové atmosféry této opery nás uvede symfonický orchestr Bavorského rozhlasu v čele s Rafálem Kubelíkem.

0: Před 2 sty a 5 lety, bylo to v červnu, měla premiéru opera Čarostřelec Karla Marie von Webera. Tehdy ovšem se tomu říkalo Freischütz a premiéra se odehrála v Berlíně. Ovšem Karl Maria von Weber souvisel s Prahou, s pražským Novým německým divadlem. My jsme teď vyslechli předehru k této čarovné krásné opeře. Jejíž děj se odehrává na území Čech, v českých lesích příhraničních. No a hrál nám symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod vedením Rafaela Kubelíka. Velmi krásná nahrávka. Máme 17 hodin 54 minuty. Pokračujeme madrigalovým koncertem pro 2 kytary Joaquína Rodriga.
1: Klasik Praha.
2: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena a tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
5: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Ladíte Klasik Praha.

0: Tak to byly bratři Romerové, Pepe Romero a Angel Romeo a Academy of St. Martin in the Fields s Nevillem Meridrem v čele. Je 18 hodin na 2 minuty, začíná poslední hodina našeho komentovaného vysílání a začíná zprávami.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Podle premiéra Andreje Babiše a poslance Patrika Nachera za ANO nový zákon o médiích veřejné služby není potřeba. Místo toho by se mohlo financování obou médií převést pod státní rozpočet za současného zachování stávajících zákonů o České televizi a rozhlasu. Návrh nové normy, která stávající zákony nahrazuje a poplatky ruší, předložil ministr kultury Otto Klempíř a jeho návrh se stal předmětem mnoha kritik. Ministr školství Robert Plaga za ANO rozhodl, že základní školy nebudou pokračovat v testování žáků 9. a 5. tříd. Šetření organizované Českou školní inspekcí, které mělo být zaměřeno na český jazyk a matematiku, vyvolalo kontroverze kvůli otázkám na duševní zdraví a rodinné poměry žáků. Plaga za chybu považuje zejména to, že rodiče ani žáci nebyli informováni o těchto částech testu předem. Kabinet Andreje Babiše dnes schválil novelu zákona o ukrajinských uprchlících, která pro ně v určitých ohledech zpřísňuje podmínky. Například dočasná ochrana, díky které jsou ukrajinští uprchlíci legálně v Česku, má například zaniknout v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na českém území nebo bude páchat závažnou trestnou činnost. Novela nyní míří k projednání do sněmovny. Zemřel pěvec Jaroslav Dvorský ve věku 71 let v Bratislavě. Zemřel baritonista a operní zpěvák Pavol Dvorský, bývalý dlouholetý solista státní opery v Banské Bystrici a člen operního sboru Slovenského národního divadla v Bratislavě, kterým byl členem od roku 1986. Pavol Dvorský účinkoval v menších operních postavách a také pravidelně koncertoval po boku svých bratrů na různých prestižních gala večerech. No a počasí v úterý nejvyšší odpolední teploty v Praze v části středních a severozápadních Čech na Plzeňsku a Jižní Moravě překročí 31 stupňů Celsia. Středa Česko teplotně rozdělí. Maxima se budou přes den pohybovat od 20 stupňů na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy. Čtvrteční mírné ochlazení teploty posune mezi 19 až 24 stupňů Celsia. No a v pátek to zase bude stoupat k 27. Na víkend meteorologové předpovídají teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia. Tak teď, milí přátelé, to je konec zpráv. Pokračujeme hudbou Mé vlasti Bedřicha Smetany.
1: Jsme Klasik Praha.

Velebné tóny Vyšehradu z mé vlasti. Tak to zněla úvodní část tohoto cyklu Bedřicha Smetany v podání kolegia 1704 a Václava Luxe, když zahajovali Pražské jaro v roce 2021. Teď poetické nálady Antonína Dvořáka po druhé v tomto odpoledni, tentokrát v podání norského pianisty Leifa Ove Andsnese. Zazní část nazvaná Furiant.

Furiant z cyklu Poetické nálady Antonína Dvořáka dozněl v podání norského pianisty Leifa Ove Andsnese. Mohli jste jej slyšet také živě v tomto repertoáru, když v roce 2022 vystoupil Andsnes v Praze. Teď to bude hudba ze snímku Seznamte se Joe Black, autorem je Thomas Newman, poté finále z Divertissement Jacquesa Ibera.

0: Klasik Praha.
1: Když se řekne modré housle, určitě se každému vybaví jméno našeho houslového virtuóza Pavla Šporcla. Zeptám se ho na jeho dcery, které zdědili geny po něm či po své matce, herečce Barboře Kodetové. Na to, jak dnes posluchači vnímají komorní hudbu i na jeho spolupráci s hoboistou Vilémem Veverkou. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Klasik Praha.

0: Na Klasik Praha právě doznělo finále z cyklu Divertissement Jacquesa Ibera. Pověraženíčka. Londýnský komorní orchestr hrál pod taktovkou Christophera Warren Greena. Teď nás čeká rozhovor s Tomášem Hejtmánkem ohledně zahradní aukce, která proběhne už 4. června.
1: Milí posluchači, mám vždycky radost, když vás na vlnách stanice Klasik Praha mohu informovat také o jiných druzích umění, než je jenom to naše hudební, které má u nás samozřejmě tu hlavní vedoucí roli. A ráda vždycky zabrousím do výtvarného umění, i když to je trošku takové složité v rádiu, protože těžko se o uměleckých předmětech hovoří. Ale my tady pravidelně vždycky s panem Tomášem Hejtmánkem z galerie a aučního domu Arthouse Hejtmánek hovoříme v časech, kdy jsou na programu předauční výstavy a pak také následné aukce. A ta jedna se teď blíží, je to taková ta tradiční zahradní aukce, která proběhne ve čtvrtek 4. června od 17 hodin. A tak je logické, že pan Tomáš Hejtmánek je teď se mnou ve studiu. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jsem ráda, že jste si na nás udělal čas, protože ta předaukční výstava, ta už je právě v běhu od 21. května do 3. června, to znamená těsně až do té doby před aukcí. No a tam si zájemci mohou prohlédnout to, co jste připravili pro tuto tradiční zahradní aukci. A je to samozřejmě i na vašich webových stránkách. Tak já jsem se dívala, je tam toho zase celá řada, kolik těch předmětů, tak zhruba.
2: Zhruba vám řeknu dokonce úplně přesně, takže je tam 224 položek výtvarného umění, starožitností a designu a je to tentokrát od roku 1300 až do současnosti.
1: Tak je to vždycky složité, ze které strany to uchopit, tak jestli bychom to třeba vzali od těch nejstarších položek, těch, které
2: je
1: by
2: to
1: byly.
2: Tak, můžeme začít s těmi nejstaršími položkami. Jsou to tři gotické plastiky, dvě gotické madony, jedna je datovaná okolo roku 1300, skutečně jako hodně stará věc a potom je tam patrně z oblasti Čech, také Madonna gotická z poloviny 14. století, která patrně, já si myslím, že byla odvezena, zachráněna v husitských dobách a odvezena teda do Německa, odkud jsme ji přivezli. A tou třetí gotickou plastikou je Vítězný Kristus, také patrně z Čech okolo roku 1500.
1: Tak to jsme v té úplně nejstarší době, když budeme postupovat chronologicky?
2: Když bychom postupovali chronologicky, tak bychom určitě ještě zůstali někde možná v 16. století. Zmínil bych asi manieristický kabinet z oblasti Francie Burgundska, který je naprosto mimořádný tím zpracováním a tou náročností, která samozřejmě musela trvat mnoho měsíců. Je to bohatě vyřezávaný figurální kabinet opravdu z konce 16. století.
1: Takže to jsou zatím věci figurální nebo plastiky, co se týče nějakých výtvarných, myslím tady maleb?
2: No, tak máme tam samozřejmě, ty taháky jsou většinou v oblasti malby a tím jedním tahákem je dílo Františka Muziky, je to jeho Elzinor, je to vlastně dílo, které vzniklo v nejpočetnějším cyklu, kterým se zabýval František Muzika v 60. letech až vlastně do roku 72, vytvořil celkem 12 variant tohoto Elzinoru, díla, která je přímo inspirováno Shakespeareovým Hamletem, je to takový podivný, když bych to měl popsat, podivný objekt, architektonický, možná surrealisticky symbolistní, který skutečně navazuje, je to tak jakási pevnost starobylá. Takže obraz, který je významný hlavně tím, že po té, co František Muzika namaloval, tak ho vystavil během jednoho roku na 5 výstavách. A ta jedna výstava, asi nejdůležitější, byla právě Biennale v Benátkách, kde si ho zakoupil holandský sběratel, který si ho odvezl do své sbírky v Hágu. A teď tedy po 62 letech obraz vracíme zpátky do Čech. Takže je to výjimečná příležitost vidět opravdu výjimečný obraz tohoto významného malíře.
1: A tohle je, dá se říct, takový highlight té zahradní aukce?
2: Je to jeden z těch highlightů. Druhým obrazem, který se nám podařilo získat takřka na poslední chvíli, je Kamil Hoták. Je to rodinný výlet, je to takový rodinný portrét, řekl bych inspirovaný obraz, tak trochu Manetovu snídaní v trávě. Je to obraz, který teda nebyl ani počítán, že by byl nikdy na prodej, protože byl věnován té jeho muze, paní Endrštové, která je zobrazená také na tom obraze. Když bych to tak trošku popsal, tak je zde skutečně nejenom Kamil Hoták, jeho první žena, potom jeho syn a na nás se skutečně dívá ta paní Endrštová, kterou ale pan Hoták zobrazil v tom roce 66, když obraz maloval jako vzpomínku, když jí bylo 14 let. Takže je zde zobrazená jako 14 letá, kdy ji poprvé poznal. A byla to skutečně jeho muza, družka, která ho potom provázela zbytek života a měla asi velký vliv na celou jeho tvorbu.
1: Když zůstaneme ještě u těch českých tvůrců, které další položky byste vyzvedl?
2: Tak samozřejmě, jak jsem zmínil, jdeme až do současnosti, tak když jsem zmínil to nejstarší, tak nejmladším nebo asi tím nejpozději vytvořeným dílem je z loňského roku. Je to dílo mladého autora Matěje, vidíte, teďko mi vypadlo jméno, ale je to samozřejmě abstrakce, která se vrací spíš k těm 60. letům, takže jo, Matěj Olmer, samozřejmě je to syn režiséra Olmera, takže docela taková zajímavost.
1: Tak to je zajímavost, to jsem netušila, že se vrhnu na výtvarné umění. Tak zmiňovali jsme některé české autory, vy jste říkal, že z toho středověku tam je nějaká Francie, tak ještě další položky z těch zahraničních?
2: Z těch zahraničních bych zmínil jednu zajímavost a je to malíř, který se dneska asi označuje jako malíř východoněmeckého popartu. Ten malíř se jmenuje Hans Ticha, docela zajímavě. A zajímavé na tom je, že se narodil v tehdejším Československu v roce 1940, teda za války, a po válce byli vlastně odsunuti do teda tehdejšího východního Německa a stal se velmi populárním a je to obraz roku 71 s námětem prodeje vlastně ryb, taková jako hodně zajímavá věc, která se na českém trhu určitě neobjevuje.
1: Tak to je výtvarné umění, tedy pokud se týče obrazu, už jste zmiňoval některé ty plastiky středověké, je tam i z toho třeba užitého umění něco?
2: Z užitého umění určitě je zde kolekce skla, kterou rádi nabízím.

0: Je to jeden z mála, řekl bych, možná jediný tady v České republice auční domu, který má auční sál takřka pod širým nebem, takže samozřejmě jsme trošku závislí na počasí, ale už jsme zde zažili i průtrže mračen a samozřejmě lidé zde vydrželi a padali i autorské rekordy, takže doufejme, že bude spíš hezky, ale určitě stojí za to přijít si podívat na tu předauční výstavu, kde jsou samozřejmě i, jak jste zmiňovala, plastiky, takže jsou zde i modernější čeští autoři, jako je Stefan Milkov, který zde má velkou plastiku odpočívajícího satyra, který ještě má nahoře takovou misku, kterou jsme ještě narychlo osházeli jahodami. Tak nevím, jestli ještě dozrají nebo do té doby, ale kdo si tu sochu pořídí, tak může sklízet i jahody.
1: Tak to je přidaná hodnota navíc. No, má být krásné počasí, předpověď zatím přeje. Takže zveme nejen tedy na tu zahradní aukci, která, jak jsem říkala, bude ve čtvrtek 4. června. Podrobnosti i na těch webových stránkách. No a ta předauční výstava, ta trvá vlastně až do toho dne předtím, každý den od 11 do 18 hodin.
0: Je to tak správně. Je to tak.
1: Tak my zveme do Outhouse Hejtmánek. Pan Tomáš Hejtmánek byl naším hostem ve studiu. Díky za návštěvu a ať se to vydaří k vaší plné spokojenosti.
0: Já moc děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.

Na Klasik Praha právě doznívá část z violončelového koncertu Amol Camille Saint-Saense. Violončelistou v tomto případě byl Steven Isserlis a londýnský symfonický orchestr řídil Michael Telson Thomas. 12 minut nám zbývá do 19. hodiny, kdy se tady tradičně loučíme. I poté můžete, milí posluchači, sledovat Klasik Praha. Tak dnes například v 19 hodin budou slavná auditoria, poté se můžete ve 20 hodin zaposlouchat do hudby Roberta Schumana. Z ní bude jeho violončelový koncert a také symfonie číslo 2. To vše v podání Drážďanského festivalového orchestru a solistou bude Jan Fogler, což jsou interpreti, kteří jsou zárukou výborného výkonu. Tak pokud máte tohoto německého romantika rádi, věřím, že ano, tak si naladíte Klasik Praha ve 20 hodin. No a teď už se Dita Hradecká loučí, těším se opět na slyšení a posílám vám teď rané dílo Petra Ebena, bude to jeho koncert pro varhany a orchestr nazvaný Symfonia Gregoriana. Bamberští symfonikové a Gunter Rost. Krásný večer a dobrý poslech.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Klasik Praha. Největší hity za 500 let. Slavná auditoria.
7: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
8: Je zřejmé, že v každém díle a jeho tvůrci, ať už jde o literáta, výtvarníka nebo skladatele, se tak či onak odráží doba jeho vzniku i autorova života. Někdy nepřímo, jen v tušených souvislostech. A za to jinde zcela nezakrytě, protože autor, ať už chtěl či nechtěl, se z dobových vazeb, a dá se rovnou říci z politických pout, nemohl vyvázat. Příkladem Nadine je v tomto ohledu postava čelného skladatele nejen v rámci Ruska, ale i celého hudebního světa minulého století. Narozen na jeho počátku, prožil s epochou dvou světových válek a bezpočtu revolucí vše, co ho mohlo potkat do roku 1975, kdy se jeho život uzavřel. Řeč je o velikánu jménem Dmitrij Šostakovič. Dalo by se předpokládat, že na něj, na jeho dílo i na jeho klikatou životní pouť bude jeho vlast hrdá. Vždyť jeho tvorba od namátkou klavírních cyklů po symfonie patří do zlatého fondu hudebních dějin obecně a 20. století zvlášť. Kdo jiný by si vedle Stravinského, Rachmaninova či Prokofieva zasloužil při mapování této éry v Rusku větší pozornost? Ale jak známo, vše je vždy jinak, než by člověk očekával. A tak nezbývá, než vzít při pátrání po muzeu věnovaném Šostakovičovi na vědomí nečekaný paradox. Pokud jsem se při svém pátrání po jeho muzeu v dnešním Rusku nedopustil zásadního pochybení, pak totiž jediné místo, které lze při dobré vůli a s přimhouřením obou očí takto označit, je pouze byt v pátém patře jednoho petrohradského činžáku. Dokonce jenom jeho část, jak o tom bude náš dnešní příběh podrobněji vyprávět. A snad, aby byl tento zavržení hodný nedostatek, alespoň v globálním měřítku, kompenzován, vzniklo v Paříži, s níž přitom Šostakovič neměl osobně nic společného, velkoryse pojaté dokumentační centrum, věnované jeho dílu v širším muzikologickém i dobovém kontextu. Každý, kdo se o tohoto skladatele zajímá, tam nalezne pro svoje pátrání bezpočet zajímavých podkladů. Pozoruhodné je zároveň zjištění, jak nejen svým obsahem, ale i svojí formou se obě zmíněná místa od sebe zásadním způsobem liší. Dá-li se byt v Petrohradě nazvat svatyní plnou vzpomínek a emocí, pak je pařížské centrum možno překřít na chrám informací. Postupně se dnes vypravíme do obou z nich. No a na úvod nabízím čtvrtou větu Allegro con brio z Šostakovičova koncertu pro klavír, trubku a orchestr. Hrát budou Jitka Čechová, Johannes Sondermann a symfonický orchestr severoněmeckého rozhlasu, který řídí Oswald Zalaberger.

Nedaleko hlavního vlakového nádraží a v místech, kde řeka Něva svojí smyčkou obtáčí pevninu, se v rámci Petrohradu nachází ulice rovná jako přímka. Kdysi se jmenovala Nikolájevská, později byla přejmenována na Maratovu. Jeden ze zdejších domů, opatřený popisným číslem 9 a zaplněný byty až pod střechu, sloužil po 20 let jako domov muži, kterému je naše pátrání věnováno. Dmitrij Šostakovič se sem přistěhoval s rodiči v pouhých 8 letech, tedy roku 1914, a žil tady až do roku 1934, kdy se přemístil do Moskvy. Vystudoval zdejší konzervatoř, právem považovanou za prestižní. Obdivoval svého pedagoga Alexandra Glazunova, studoval hudební tvorbu svých současníků, ale i velkých ruských skladatelů 19. století. A vydal se na vlastní kompoziční dráhu. Vznikly zde jeho 3 symfonie. První v tónině F-moll roku 1925, druhá v B-dur a nazvaná Křínu o 2 roky později. No a třetí v S-dur a opět s vlastním názvem 1. máje, pak roku 1931. Také zde Šostakovič složil 2 opery. Nejprve Nos z konce 20. let a poté v letech 1930 až 32 převratnou Lady Macbeth z Mzenského újezdu. Tedy tu, která měla později tak výrazně zasáhnout do jeho života, když byla v deníku Pravda roku 1936 podrobena zdrcující stranické kritice v článku s výmluvným nadpisem Chaos místo hudby. Poté čas, tak říkajíc, oponou trhnul. Sovětský svaz protrpěl druhou světovou válku a stal se jedním z vítězů, aby se o 10 let později, koncem 20. století, rozpadl, co by pro změnu poražený ve válce zvané Studená. Psal se rok 2002, když se významný ruský violončelista Mstislav Rostropovič už prostě nemohl dívat na to, jak nedbalé je se vzpomínkou na Dmitrije Šostakoviče v Rusku zacházeno. Konec konců se sám kdysi počítal k jeho přátelům a skladatel pro něj zkomponoval 2 čelové koncerty. A tak se Rostropovič, kterému v té době zbývalo 5 let života, rozhodl v souladu s přáním své ženy, neméně slavné pěvkyně Galiny Višněvské, ke koupi bytu. Ano, jednalo se o ten v Maratově ulici v Petrohradu, v domě nyní zprivatizovaném, kde si noví majitelé vychutnávali dlouho nepoznaný pocit vlastnictví a podle toho s ideou na muzeum zacházeli. Větší polovina, konkrétně 2 pokoje a příslušenství, zůstala v jejich majetku. Ve druhé vzniklo jakési Šostakovičovo minimuzeum. Poslechněme si teď první větu z Šostakovičovy 1. symfonie F-moll, a to v živé nahrávce Chicagského symfonického orchestru pod taktovkou Leonarda Bernsteina.

Není prý vůbec snadné se do takzvaného muzea Dmitrije Šostakoviče v Petrohradu probojovat. Jak vysvětleno, nachází se v polovině soukromého bytu, do kterého je schodby v 5. patře jediný vchod. Záleží proto na domluvě s majiteli druhé poloviny a vlastně na jejich libovůli, zda skladatelovi obdivovatele do bytu vůbec vpustí. Těm, kterým se podaří vejít, se naskytne pohled na skladatelův tehdejší klavír, u kterého tvořil i meditoval. Také lze nahlížet do kopií nejrůznějších partitur, vzniklých zhruba před 100 lety. A k nalezení je zde i výstřižek z onoho neblahého článku, kterým se sám Stalin a jeho pravá ruka přes kulturu Andrej Žďanov do skladatele pustili tak výhružným tónem, že začal počítat s nejhorším. Tou dobou, psal se rok 1936, sice žil už v Moskvě, ale i zde, v nepříliš útulném prostředí petrohradského činžáku, si lze představit, jak se asi uprostřed stalinských čistek, kdy přicházel o svoje mocné ochránce, Šostakovič cítil. Počítal víceméně s tím, že bude zatčen. Věděl, že komando v dlouhých kabátech přichází v noci. Nechtěl, aby byl jejich malý synek svědkem tak brutálního vpádu do bytu. A tak proseděl noci na chodbě, pod sebou kufřík s nejnutnějším ošacením a s pastou i kartáčkem na zuby. Tento jímavý vhled do velikánova života je k nalezení ve vydařené knize Hukot času od Juliana Barnese, vydané u nás v překladu Petra Fantise. Originál této knihy tvoří zlomek z bohatství, shromážděného v pařížském dokumentačním centru Dmitrije Šostakoviče. A právě tam se nyní na naší virtuální pouti přesouváme. Ocitáme se v ulici svatých otců, Rue de Saint-Père, na levém břehu Sény, v místech protchnutých historií, ať už jde o kostelík Saint-Germain-des-Prés, Boulevard Saint-Michel, a nebo ikonické univerzitní učiliště Sorbona. Právě tady, v tomto prostředí, se roku 1995 podařilo v domě číslo 19 vybudovat a odborné veřejnosti zpřístupnit prostor určený k bádání a rozdělený do 3 částí. První mapuje podrobně skladatelův život, popsaný kromě zmíněné Barnesovy knihy a nebo publikace Briana Mortna s názvem Šostakovič – život zakódovaný v hudbě. Především v hojně diskutované knize svědectví, respektive paměti. Její autor Solomon Volkov zpovídal Šostakoviče v letech 1971 až 74 a získal od něj mnoho podrobných sdělení pod slibem, že knihu zveřejní až po skladatelově smrti. Nakonec vyšla v Americe, kam Volkov emigroval, a stala se předmětem sporů o svou pravdivost, kterou však potvrzovali příbuzní i bližní skladatele. Ostatně vdova po skladateli Irina Antonovna byla ještě roku 2025, tedy plné půlstoletí po Šostakovičově smrti, vedena ve svých 91 letech jako viceprezidentka pařížského centra. Zmiňoval jsem Šostakovičovi violončelové koncerty. Z toho prvního v S-dur teď zahraje symfonický orchestr města Birminghamu. Poslední 2 věty. Solistou bude Shekou Kane Mason a provedení řídí Mirga Gražinité Tila.

Druhá část Šostakovičova dokumentárního centra v Paříži připomíná kulturní souvislosti Ruska za skladatelova života. Jsou zde portréty Davida Oistracha a dalších virtuózů či dirigentů, ale taky třeba básnířek jako Anna Achmatovová či Marina Cvetajeva. Třetí část tvoří encyklopedie, slovníky a časopisy. Celkem 800 knih, ale i 2000 CDček a navrch 300 partitur. Jak moc se od sebe liší pařížský chrám informací a svatyně emocí v Petrohradu. V prvním z těchto míst se odborník noří do skladatelova umění. Ve druhém se návštěvník setkává s člověkem, který tvořil. Dnešní pořad uzavřeme čtvrtou větou Allegro non troppo.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: Potisk trička, byla bel CZ.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
5: Koncert bez smokingu vám přináší
4: Klasik Praha.
6: Dnešní večer patří hudbě německého romantika Roberta Schumanna. Zazní jeho koncert pro violončelo a orchestr Amol a symfonie číslo 2 C-dur. Klavírista, skladatel, dirigent, editor a hudební kritik Robert Schumann byl renesančně všestranou, intelektuálně vyspělou a hudebně mimořádně nadanou tvůrčí osobností. Narodil se v rodině knihkupce a nakladatele ve Cvikově. Jeho dětská léta proběhla uprostřed intenzivního kulturního života. Díky otcově bohaté knihovně mohl mladík poznat nejen díla hudebních velikánů své doby, ale také předních literátů Heinricha Heineho, Friedricha Schillera, Jeana Paula a mnoha dalších. Po otcově smrti vyhověl matčinu přání a vstoupil v roce 1828 na Lipskou právnickou fakultu, odkud později přešel do Heidelbergu. Vrátil se ovšem zpátky do Lipska a rozhodnut už definitivně pro hudbu se pak intenzivně věnoval studiu klavírní hry u Friedricha Wiecka, který se později, jak známo, stal jeho tchánem. Náročné cvičení mu však poškodilo ruku do té míry, že se s kariérou klavírního virtuóza musel rozloučit. Hudba 19. století tím ovšem paradoxně získala. Schumann se rozhodl pro kompozici a zanechal nám skvělá díla. Koncert pro klavír, psaný v letech 1841 až 45, vytvořil Schumann pro svou mladou choť, dceru Friedricha Wiecka Kláru, která byla skvělou klavíristkou. Už v roce 1839 zkomponoval fantazii pro klavír a orchestr. Z ní pak učinil první část koncertu a na Klářino přání přidal ještě druhou a třetí větu. Dílo se principiálně lišilo od běžné produkce. Je to spíš rozlehlá hudební báseň nežli koncertantní skladba, protože záměrně opomíjí vnější virtuózní efekt. Tak jako u řady jiných skladatelů, ani u Roberta Schumanna neodpovídá číslování jeho symfonií pořadí jejich vzniku. Mezi první symfonii, zvanou Jarní, a druhou C-dur ještě napsal Schumann symfonii D-mol, která jako později revidovaná obdržela při vydání číslo 4. Právě tato symfonie D-mol byla příčinou autorovy tvůrčí krize. Její totální neúspěch při premiéře první verze zbavil skladatele chuti vytvářet další symfonická díla. Po 4 letech od neúspěchu své poslední symfonie se však 35-letý Schumann do nové symfonie přece jen pustil a po roce práce ji dokončil. Solový part ve violončelovém koncertu zahraje dnes večer výtečný německý violončelista Jan Vogler. Toho doprovodí Drážďanský festivalový orchestr, který pod vedením dirigenta Ivora Boltna zahraje i Schumannovu symfonii číslo 2 C-dur. Tak vám přeji ničím nerušený poslech a samozřejmě příjemný večer.
4: Koncert bez smokingu
5: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Příjemný poslech u pořadu Hudba stříbrného plátna přeje Nikola Bojčev. Dnes nás čeká putování světem filmových čarodějnic, kouzelníků a magie. Od hollywoodské klasiky přes japonské anime až po temné fantazy. Naše první zastávka nás zavede do Nové Anglie, kde tři znuděné ženy nevědomky vyvolají samotného ďábla v podání ďábelského Jacka Nicholsona. Ano, jsou to čarodějky z Eastwicku. Ústřední hudební motiv The Dance of the Witches, tanec čarodějnic, měl původně znít úplně jinak. John Williams složil pro film složitou, temnou symfonickou skladbu. Když ji ale režisér George Miller slyšel v kombinaci s Nicholsonovým excentrickým herectvím, požádal Williamse, aby hudbu odlehčil. Williams tak vytvořil groteskní, hravé a nesmírně chytlavé skerco, které dokonale podtrhuje komediální chaos na plátně. Za tento soundtrack získal Williams svou v pořadí již 24. nominaci na Oscara.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Od dospělé satiry se přesuneme k rodinné kultovní klasice studia Disney Hokus Pokus. Sestry Sandersonovy se po 300 letech vracejí do Salemu, aby načerpali mládí z místních dětí. Skvělou hudbu pro fantazii napsal John Debney. Snímek Hokus Pokus je dnes považován za halloweenskou klasiku, ale v době své premiéry v červenci 1993 v kinech naprosto propadl. Studio ho totiž nepochopitelně nasadilo v létě proti Zachraňte Billyho a Jurskému parku. Já pouštím ukázku práce skladatele Johna Debneyho.

Pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o čarodějnických filmech. Na řadě je romantické drama o dvou sestrách v podání Sandry Bullock a Nicole Kidman. Magická posedlost. Hudební doprovod má na svědomí mistr melancholických melodií Alan Silvestri. Hudební historie tohoto filmu byla celkem dramatická. Režisér Griffin Dunne si totiž nejprve najal Michaela Nymana, autora hudby k filmu Piano. Nyman napsal kompletní soundtrack, ale testovací publikum ho označilo za příliš temný a artový. Studio proto na poslední chvíli Nymana vyhodilo a najalo Alana Silvestriho. Ten měl pouhé 2 týdny na to, aby složil úplně novou, hřejivější a magičtější hudbu. Silvestri to stihl a film díky němu získal svou nezaměnitelnou, lehce nostalgickou atmosféru.

Nyní opouštíme Hollywood a vydáme se do Japonska, do slavného studia Ghibli. Režisér Hayao Miyazaki nám představil 13-letou čarodějnici Kiki, která se vydává do světa na zkušenou. Hudbu složil dvorní skladatel Joe Hisaishi. Ten pro film Doručovací služba čarodějky Kiki vytvořil soundtrack hluboce inspirovaný evropskou lidovou hudbou, zejména francouzským šanzonem a akordeonovými valčíky, protože město, kde Kiki žije, je vizuální koláží Lisabonu a Paříže.

Posloucháte pořad Hudba stříbrného plátna. Když se řekne slovo bradavice, většině z nás se vybaví Harry Potter a hudba Johna Williamse. Pátý díl ságy o mladém čaroději však přinesl změnu a do skladatelského křesla usedl Nicholas Hooper. Hooper přinesl do kouzelnického světa nový, temnější rozměr, aby vyjádřil psychologický tlak, pod kterým se Harry nachází, opustil Williamsovou čistou pohádkovost a vsadil na hluboké polohy smyčců. Paradoxně nejpopulárnější skladbou celého soundtracku se stala nesmírně chytlavá až veselá skladba Profesor Umbridge. Hooper pro stvárnění nesnesitelné profesorky Umbridgeové v růžovém kostýmku použil barokní styl, zvonkohru a fagot, což dokonale vystihlo její falešnou slušnost a skrytou krutost.

Na závěr se vydáme do Středozemě. Bezmocných čarodějů, jako jsou Gandalf, Saruman nebo obávaný černokněžní král Angmaru, by tento svět neexistoval. Monumentální hudební epos stvořil Howard Shore. Pro trilogii Pán prstenů zkomponoval jeden z nejsložitějších a nejrozsáhlejších hudebních konceptů v historii kinematografie, obsahující přes 80 leitmotivů. Pro stvárnění magie a temných sil, jako jsou Nazgûlové nebo Sarumanova vojska, Shore nepoužil jen orchestr, ale i masivní pěvecké sbory zpívající v umělých jazycích autora knižní předlohy J.R.R. Tolkiena. Ukázkou Shoreovy hudby se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.